Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme. Sing it, sweet home
3: Alabama. Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme. Sing it, Sweet Home
3: Alabama. Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Dobrý den, vítejte na naší specializované klinice. Tak jaká je představa vaší nové podoby?
1: No, víte, připadám si dost stará, fádní, nudná, taková bez šťávy.
0: Chápu, takže si píšu, celkově nabrousit?
1: Také mi hodně lidí říká, že ten můj buben se ke mně vůbec nehodí.
0: Čili upravit buben.
1: Ale osobně si myslím, že nejvíc by mi prospělo, kdyby si mě vzalo do parády pár schopných chlapů, co ví jak na to.
2: To není žádný problém.
0: I takové služby poskytujeme.
3: Každá píseň před svým kamrem většinou sama napoví, co je na ní potřeba vylepšit.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. D-test prověřoval extra panenské oleje z českých obchodů. 5 ze 14 výrobků nesplnilo senzorické požadavky nejvyšší jakostní třídy, i když byly chemicky v pořádku. U olejů se objevily chuťové vady, takže patří do nižší kategorie. Konkrétně jde o produkty Billy, Costa d'Oro Extra, DMK, Lidlu a Teska. Do Pražského národního muzea můžeme zajít na výstavu Czech Press Photo. Nová budova hostí 31. ročník soutěže s oceněnými a vybranými snímky, které zahrnují uplynulý rok až do 30. listopadu.
3: Do letošního ročníku svých 5250 fotografií přihlásilo téměř 300 fotografů, díky čemuž se zvýšil maximální počet účastníků v historii této soutěže. Na samotné výstavě je k vidění více než 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovce nebo v projekcích. Vítězové letošního roku už jsou známi. V celkem 9 kategoriích je vybírala odborná porota. Jde o kategorie například aktualita, reportáž, každodenní život, portrét a nebo krom dalších i sport. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Google tiše zapnul v Androidu novou funkci kontextové návrhy. Telefon sleduje čas, polohu a vaše zvyky a sám nabízí akce nebo ovládání dřív, než na ně kliknete. Funkce je zapnutá automaticky, data se ukládají lokálně. Novinku je možné omezit nebo vypnout. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Ve studiu je Kamil Piálek z vinařství Piálek Jäger. Kamile, krásné dobré dopoledne, krásné dobré ráno, krásný dobrý večer.
1: Ahoj, ahoj všem.
0: Já jsem hrozně moc rád, že jsi přijal moje pozvání, protože já jsem si tě dneska sem pozval, protože Kamil Piálek a vinařství Piálek Jäger rovná se kvalitní víno.
1: Na tom se určitě jsem rád za takový hodnocení.
0: A já když si, a my se známe dlouho z různých festivalů, kde jsme se vlastně potkávali, tak já když si promítnu ten váš název toho vašeho vinařství, tak je to spojeno i s nejednou, ale vícero cenami. A mezi vinaři velmi ceněnými cenami.
1: Tak asi se to tak dá říct. My jsme vlastně s Jardou první víno s etiketou udělali, nebo ročník 2024. První víno s etiketou jsme vlastně udělali v ročníku 2004.
0: To je 22 let.
1: No, něco takového, no. A tehdy byl náš sen jako dostat se samozřejmě co nejvýš a naším cílem byly prostě restaurace a samozřejmě ty restaurace slyší na ty ocenění a spoustu someliérů si to vybírá podle těch katalogů. A tak jsme na tom zamakali a nakonec musím říct, že se nám povedlo získat vinařství roku, povedlo se nám získat třeba v nedávném vydání průvodce českých vín, vín České republiky, vlastně ocenění nejlepší Veltlíčer. A to si cítíme hrozně moc, jo, protože ten Veltlín je pro nás taková znojemská odrůda. A asi čeho si ceníme nejvíc, tak je vlastně na AVC Viena, největší soutěži na světě vinařský, tak jsme vlastně získali před 2 rokama ocenění nejlepší vinařství za Českou republiku.
0: To je schválně udělané, že jo, Viena jako Vídeň, německy čteno vín, že to v tom je obsaženo vlastně.
1: tak to jsem na tím nepřemýšlel.
0: A ty jsi říkal, že jste na tom zamakali. Co to znamená, když dva kluci se domluví, že si udělají vinařství? Co to znamená zamakat? Přece musíte mít nějaký znalosti, nějakou technologii, je to tak, ne?
1: Tak určitě máš technologii, myslím si, že dneska spoustu vinařství má dobrou technologii, nebo to si můžeš koupit, ale já pod tím zamakat vlastně vnímám to, že musíš se prostě poučovat z těch chyb, musíš se ptát lidí, jestli jim to chutná, nechutná, co vlastně od toho čekali, jestli to splňuje a samozřejmě jít za tím. Ono, to vinařství je trošku náročný v tom, že když uděláš chybu, tak ji opravit můžeš až za rok, jo, v dalším ročníku.
0: To je vlastně pravda, no.
1: Ale je to zase krásný, když prostě nad tím popřemýšlíš a 2-3 pokusy, 2-3 ročníky a najednou seš tam a to víno je přesně takový, jak jsi chtěl. No.
0: Máme pro vás pozvánku na nový Schalldorf a to takže za chvilku.

0: Ve studiu je se mnou Kamil Piálek z vinařství Piálek Jäger. Já jsem řekl už nový Schalldorf. Já jsem na novém Schalldorfu, když jsem tam byl naposledy, tak je to tam nádherné. To samozřejmě to platí. Je tam nějaký posun dopředu, Kamile? Vy jste určitě rekonstruovali, to je pravda.
1: Je určitě neskutečný posun. Myslím si, že nejenom my, že celý Schalldorf jde a okolní vesnice jdou nahoru a my jsme se vlastně rozhodli už před časem zrekonstruovat komplet od základu náš degustační sklep. Otvírali jsme ho 2019 a myslím si, že ten posun je jako velký, jo.
0: Když se řekne nový Schalldorf, my samozřejmě, protože jsme měli jedničku ze zeměpisu, tak víme, že to je kousek od Znojma. Kde přesně?
1: Tak ona je to vlastně na téměř výpadovce na Vídeň, něco mezi Holabrunem a Vídní. Je to taková přilepená obec, vlastně nový Schalldorf Sedlešovice na Znojmo. V podstatě člověk ani nepozná, že už není ve Znojmě. Jo. Je to za řekou. Přes řekou je Znojmo a za řekou jsme my.
0: Rozumím, my asi známe všichni, co to znamená sklep, degustační sklep, ale ten váš degustační sklep na novém Schalldorfu, Piálek Jäger, ten je něčím výjimečný.
1: Tak my jsme se zaměřili na gastronomii. Já už jsem to zmiňoval, my jsme vždycky chtěli spolupracovat s těma restauracema, chtěli jsme to víno posunout k tomu, že to je vlastně takový ten společník toho oběda, večeře, ty gastronomie, že by to víno mělo plnit tu funkci prostě toho doplňku. A tomu jsme šli naproti, takže nabízíme vlastně od běžný gastronomie, kterou očekávají ve sklepech škvarkovka, klobáska, tlačenka,
0: ano.
1: Ale umíme dělat i zážitkovou gastronomii, vícechodový menu, hrajeme si dokonce i se surovinama, který třeba na Moravu úplně nepatří, ale zase nemá si je možnost člověk třeba tolik dát v Česku, mluvím třeba o nějakých mořských plodech. Jo, a k tomu vždycky dáváme to víno. A já vždycky s oblibou říkám, že my jsme taková trošku jiná jako zážitkovka, že my vlastně nehledáme, že v restauraci mají jídlo, mají svoje pokrmy a k tomu hledají vína.
0: Ano.
1: A my vlastně máme naše vína a já k tomu hledám ty pokrmy, jo.
0: Takže je to vlastně takový degustační sklep v obráceném slova smyslu.
1: No, tak ono to vlastně vždycky je to, ten konec je stejný, má to být ta harmonie, aby člověk jedl do polosita, do polopita a měl ten zážitek z toho, co si užil. A někdy nám i říkají, vlastně návštěvníci říká, třeba samotný to víno mě tak nechutnalo, ale s tím jídlem je to skvělý, což určitě zase budou znát restauratéři, že to je třeba v obráceně, takže ten konec je vždycky stejný.

Emil jednou, jeden Emil. A ten se vůbec nemyl. Emil se místo vody naložil do hospody. Říkal, že hygiena

0: Ve studiu stále Kamil Piálek z vinařství Piálek Jäger. Ty jsi říkal, Kamile, že ten váš degustační sklep na Novém Šaldorfu tak je výjimečný i tím, že tam vlastně máte dohromady i tu vyšší gastronomii společně s tím vínem. Ale to není žádná sranda, že jo? Já teda musím říct, že jsem měl možnost to ochutnat u vás. A nejenom u vás, ale i vlastně na festivalech, které jsme spolu objížděli. A to není sranda, přece kuchařem se tak jako člověk nestane ne ze dne na den. Kde ty si to, krom toho, že jsi vinař, ještě jsi se naučil vařit?
1: Já jsem nad tím tuhle přemýšlel a zjistil jsem, že nějaký první pokusy už byly opravdu hodně dávno. Ještě když jsem tady vlastně studoval v Praze, tak už jsme na těch kolejích jako se snažili dělat víc, než jenom si ohřát párek. Ale asi ta vášeň potom pronikla nejvíc, když jsme začali ty vína nabízet do těch restaurací a když jsme začali jezdit na ty různé akce. Hodně jsem absolvoval vlastně různých festivalů, kde byl vždycky nějaký významný kuchař a my jsme k tomu párovali vína a člověk mu prostě kouká pod tu pánvičku a pak najednou to chtěl zkusit a prostě najednou se to probudilo a šlo to najednou samo. No.
0: To mi řekni ten princip toho párování. Ty jako vinař, jako sommelier, tak ty musíš něco ochutnat z toho pokrmu, který kuchař připravuje. V tomto případě tedy ochutnáváš sám od sebe. Jak to potom dáš dohromady? To je okamžitý nápad nebo zkušenost nebo...
1: Podle mě dobrý sommelier je dobrý kuchař, už tam něco má, jako takový, to tě i ve sportu někdy napadne, jak jsi to zahrál a prostě člověk řekne, šlo to samo, jo. Tak něco tam máš, jo, jsou takový ty samozřejmě zaběhlý chutě, který už rovnou víš, kam bys to dál, ryba, rýnskej rizling, jo, už to tak běží a pak je to taky o zkoušení, o testování a já se nejradši ze všeho se ptám, já se těch hostů vždycky ptám, jak vám to chutnalo. A někdy mě až mrzí, že třeba ty hosti jako říkají, jo, jo, výborný to bylo, ale už na nich vidím, že úplně s tím nebyli spokojení.
0: Jo.
1: A to mi nevyhovuje, protože já to potřebuju slyšet, protože pak s tím rád něco dělám. Když je to moc hořký, tak to prostě uděláme méně hořký, musí to vždycky chutnat nakonec tomu hostovi. To je vlastně zase ten konec, který takhle musí být.

0: S Kamilem Piálkem z vinařství Piálek Jäger z Nového Šaldorfu si dnes povídáme o víně, o dobrém jídle, ale taky o muzice, protože já o tobě vím, Kamile, že ty si v mládí mýval kapelu a vy vlastně do toho vašeho zážitku kvalitní víno, kvalitní a výborné jídlo dokážete dostat i tu muziku, že jo?
1: Jo, tak ono to asi tak nějak sobě patří. I můj děda vždycky říkal, ženy víno zpěv.
0: Ano.
1: Já jako malej capar jsem tomu furt nerozuměl.
0: Nechápal si proč?
1: Říkám, proč to pořád tady jako takový rčení. Ale pak mi to vlastně docvaklo, tak je to celkově o té pohodě. A my jsme dřív hrávali rockovou muziku, jo, snažili jsme se taky sehnat co největší boostry a podobně. Ale vlastně teď jsme sklouzli do takový ty klasiky, prostě ta Španělka, něco si tam zamrnkáme. A je to prostě ta atmosféra, no, sklouzne to k tomu.
0: To jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně rocker, nebo takhle, nerocker, dokáže udělat kvalitní víno. Víš, jestli je to daný i tím, jaký máš hudební vkus, že se to promítne i do toho výrobku.
1: Člověče, tak to je zajímavý, to jako budu nad tím přemýšlet teda.
0: Můžeš ochutnávat v degustačním sklepu vína a říkat si, no tak tohle rocker nedělal.
1: Víš, to je jako těžký, jo. Já si pamatuju taky za toho mýho dědy, protože mě vinařsky jako nejvíc tak nějak uchopil ten děda, jo, který na svou dobu dělal jako dobrý víno, samozřejmě v malým, jo, ale to byly taky jako neskuteční večírky, kde se hrálo na harmoniku, jo, a prostě najednou přišel někdo s trubkou a začal tam ve sklepě v pískovcovém sklepě hrát na trubku, jo, a vlastně rocker, no, byla to atmosféra, no, ta muzika prostě, to k tomu patří. Prostě, no.
0: Ty říkáš, dělal víno, to je takový termín, jo, že vinař dělá víno. Ve zkratce, co to vlastně znamená, co všechno to obnáší? Kdybys to měl říct ve dvou, ve třech větách?
1: No tak musíš se prvně postarat o hrozny,
0: ano.
1: Vypěstuješ kvalitní hrozny a pak vlastně ono jako technologicky je to velice jednoduchý. Necháš je zkvasit a vyfiltruješ to a máš víno, jo.
0: Něco jako teda nahoru dáš švesky. Jo, tady v tomto případě dáš nahoru dáš
1: hrozny. Něco takovýho, no, ale jako tím záměrem je to jednoduchý, ale samozřejmě jak dlouho kvasit, jestli teda používat filtr takovej makovej nebo ne. Jo, tak je tam strašně moc těch otazníků a vlastně když říká se, že když vezmeš vlečku, která ti přijede z vinohradu a rozpůlíš ji, a jednu si vezme soused, jednu ty, tak budeš mít dvě jiný vína. A
0: ano.
1: Lidi se tomu nikdy diví, ale je to prostě tak, protože ten rukopis má každý jiný, každý to vidí jinak a pak si zatím taky různě stojí. Jo. Spoustu lidí třeba vyrobí víno, který někomu nechutná, ale řekne ne, já to takhle chci, takhle mě to vyhovuje. A my jsme, teď trošku odbočím, jsme na to vlastně postavili i takovou jako naši strategii, nebo náš přístup v Šaldorfě, kdy my děláme ročně asi 20 odrůd a od úplně suchých až po úplně sladký a nikoho nenutíme,
0: jasně,
1: co chce ochutnat. A přijde skupina prostě Plzeňáků třeba.
0: Ano, ano, to je velmi zajímavá skupina.
1: Ano, ano. A prostě jeden si pije Tramín, druhý si pije Riesling a všichni jsou prostě spokojení a je to, každý má svůj styl.

0: Ve studiu je se mnou stále Kamil Piálek z vinařství Piálek Jäger z Nového Šaldorfa, což je hned vedle Znojma. Jak jsme si řekli, k vám na degustační sklep, když bych měl já přijet, jak si říkal před chvilkou Spartou Plzeňáků, je tam možnost nějakého programu, který my si můžeme přivést s sebou, anebo vy můžete něco nabídnout?
1: My jsme to po vlastně pár letech provozování toho nového sklepa úplně otočili a máme to většinou jako na tu tvou objednávku dopředu, mm-hmm. takže ty skupiny si vlastně můžou u nás už dopředu domluvit, co se bude odehrávat. Aha. Máme vlastně tři kuchaře, každý má svůj styl, jo? Někdo je víc na klasiku, já dělám víc takový ty zážitkový věci.
0: Ano.
1: Máme krátkou degustaci pro ty, co se tím nechcou nějak moc zaobírat, ale může se objednat královská degustace, která trvá i několik hodin a můžeme opravdu zabrousit do detailu těch vín. A je to vlastně na tom, na vás, na hostech, co si u nás jakoby objednáte. Jo, nebráníme se žádným oslavám, ale i prostě na druhou stranu děláme ty řízený večeře, kde vlastně ty hosti ani tak moc nemluví, spíš poslouchají. Hmm.
0: Kdybych si chtěl objednat Big Beat nebo cymbálovku, tak můžu taky?
1: Ale určitě, jo. Je to běžný, cymbálovka samozřejmě je častým návštěvníkem a měli jsme tam různý prostě muzikanty a vlastně třeba době Znojemského hudebního festivalu, tam zahrál Pavel Špolce na housle.
0: Výborně.
1: A jako to si potom najednou říkáš, to jsme zase dostali úplně někam jinam. Jo. Takže to, my jsme takhle otevření všemu a spíš nasloucháme tomu, co by ty hosti, jako co by se jim líbilo, co by chtěli.
0: Ty jako vinař cítíš to už teď, co v roce 2026 bude skutečně nezapomenutelného, co bychom určitě neměli vynechat?
1: Tak určitě přes prázdniny, teď jsem o tom mluvil, je ten Znojemský hudební festival, kde je spoustu významných hudebníků, Adam Plachetka například, Pavel Šporcel, a oni se tam potom vyhnou, bývají tam třeba nějaký postkoncerty ještě, nebo nějaký tyhle ty. Máme Food Festival, ten je myslím 22. června, jestli se nepletu, a přes celý prázdniny připravujeme různý grilování. Je dobrý sledovat třeba stránky naše, kde vlastně dáváme ty informace. A nejenom my, ale i ostatní vinařství v Šaldorfě, tak mají různý připravené věci, takže celý prázdniny budou nabitý takovýma drobnejma akcemi.
0: Co je takové to gro, taková ta pecka, co se týče jídla a vína na Novém Šaldorfu ve vinařství Piálek Jäger? Přijedu a řeknu si, aha.
1: Já myslím toho snoubení, že to je takové jako taková společenská akce.
0: Ano.
1: Že to není prostě jenom takový nějaký večírek, kde se prostě...
0: Páté přes deváté, když se tak řekne.
1: Přesně tak, asi, jo. Ano. Ale to snoubení a opravdu asi to, že třeba má člověk možnost ochutnat jako spoustu druhů těch vín a i toho jídla a třeba jsou lidi, kteří něco ochutnají, řeknou, no tak tohle to mi nevyhovuje, ale jsem strašně rád, že jsem to ochutnal, tak to je taková, jako to se snažíme nabídnout takovou příjemnou atmosféru a takovou společenskou událost.
0: Nejlepší pozvánka do vinařství Piálek Jäger na Novém Šaldorfu, kousek od Znojma. Kamile, děkuju moc krát, ať se daří.
1: Já taky moc děkuju a budu se těšit na ty Plzeňáky teda.
0: My přijdem.
1: Děkuju moc, krásný den.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve za císaři.
2: Jedna z největších investic Národního památkového ústavu na Liberecku byla do obnovené konírny v hospodářském dvoře u státního zámku v Zákupech na Českolipsku, kam se vracejí historické kočáry. Bude jich 13 a mezi nimi i povoz rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, někdejšího majitele zámku. Historické dopravní prostředky z 19. století získal zámek do dlouhodobé výpůjčky od Národního technického muzea. Expozice kočáru se bude sice ještě upravovat, ale slavnostní otevření se plánuje na konec května. Konírně se tak vrátí využití, jaké měla v 19. století, kdy zámek patřil císařskému rodu Habsburků. Expozice bude korespondovat s tím, čemu Habsburkům zákupský zámek sloužil, tedy jako rekreační sídlo. Dnešní podoba zákup odkazuje hlavně na dobu, kdy zámek patřil Ferdinandu I. a pak nástupci na císařský trůn Františku Josefu I. Jsou jim věnované dva prohlídkové okruhy.
1: Zítra se v kulturním centru UFO v Trutnově uskuteční Vintage Vinyl Bazar. Od 11 do 16 hodin tam bude k dispozici velká nabídka vinylových desek a CDček. Po víc než 6leté pauze se na pražské letiště vracejí letadla American Airlines. Přímá linka mezi Prahou a Filadelfií je v provozu od včerejška. Let Boeingem 7878 Dreamliner trvá zhruba 9 hodin. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek. Na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: Cover Víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Dobré ráno, Beatáci. A už to hraje Mick Jagger a David Bowie, první píseň dnešního dne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkend cover verzí na Rádiu Beat.
1: Tak a 13 minut po 8 hodině raní je tu spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a na úvod hodiny před chvílí zazněla skladba, když se proslavil michiganský 60-kový objev legendárního vydavatelství Motown, skupina jménem Martha and the Vandellis, a tenhle její hit jménem Dancing in the Street pak můžete znát v mnoha a mnoha dalších zpracováních, přičemž my jsme si vychutnali tu známou nahrávku, tedy přímo duet Micka Jaggera a Davida Bowieho z roku 1993. Tak a následující dnes v pořadí druhá tematická skladba, tak ta je zase původně z dílny 60-kové kapely Dave Clark Five. No a když Kiss v roce 1977 vydávali svůj slavný živák Alive 2, tu vynikající Alive 2, vyšel jim ten koncertní záznam akorát na 3 strany. No a tak zkrátka tu čtvrtou stranu, aby to celé mohlo vyjít jako dvojelpíčko, doplnili 5 studiovými nahrávkami. No a poslední z nich je právě zmíněný cover jménem Anyway You Want It. Mimochodem mám tuhle skladbu moc rád i v podání legendárních Ramones, ale teď si ji dáme v té podobě, jaký nahráli Paul, Gene a Kiss.

0: Předělat můžete panáčka z Modelíny, ale předělat píseň? To už není taková legrace. Cover víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Známý riff skladby, která tu za chvíli zazní, byl prý vymyšlen jako zkomolenina velkého hitu More Than a Feeling populárních Boston. Název skladby, který zní Smells Like Teen Spirit, je pak zase prý odvozen od nápisu na stěně, který se při jedné muzikantské party objevil nastříkaný na zdi a stálo tam Kurt Smells Like Teen Spirit, což tedy značí cosi jako Kurt voní jako náctiletá duše. A byla to narážka na deodorant Teen Spirit, který používala tehdejší přítelkyně Kurta Cobaina. Tak toliko k originálu téhle skladby, se kterou Cobainova Nirvana udělala pořádnou díru do světa v roce 1991. No a my si samozřejmě skladbu Smells Like Teen Spirit dnes poslechneme trochu jinak, to dnes ani jinak nejde, a to přesně tak, jak ji v roce 2007 nahrála a naspívala americká zpěvačka, hudebnice, spisovatelka, textařka a básnířka Patti Smith.

0: celý víkend platí staré dobré pořekadlo. Když dva dělají totéž, není to totéž. Coververze těch nejlepších rockových songů na rádiu B.
1: Když Rolling Stones v roce 1969 nahrávali skladbu Gimme Shelter, hledali ženský hlas pro dramatickou část té skladby. Zpěvačku Mary Clayton tehdy probudili uprostřed noci a pozvali ji do studia v Los Angeles. Dorazila prý s natáčkami ve vlasech a během několika minut naspívala jeden z nejslavnějších vokálních partů rockové historie. No a co se pak nestalo? Rok později vydala Mary Clayton své debutové solové album nazvané právě Gimme Shelter a titulní skladbu si tak nějak jako vzala zpátky zase sama pro sebe. Ale pozor, tahle její verze rozhodně není kopií té původní nahrávky Rolling Stones, je mnohem víc taková soulová, gospelová, také bych se nebál říct osobní, ano, kde ten originál působí jako taková apokalyptická bouře, jak se psalo, a Mary Clayton tam zpívá, jako by skutečně bojovala o přežití. Na té její interpretaci je fascinující právě intenzita těch emocí. Mary Clayton nezní jako někdo, kdo tu skladbu jenom zpívá, spíš jako člověk, který, a to se také tehdy psalo, varuje svět před katastrofou. Krásně to naspívala.

0: to byly Judas Priest, Rapid Fire na beatu. Pamatuju, že i tuhle skladbu jsme hrávali kdysi dávno s kapelou a nebyli jsme rozhodně sami v těch osmdesátkách. No a já tu takhle v závěru zase shrnu a připomenu všechny ty kontakty přímo sem k nám do toho našeho krásného studia Rádia Beat. I dnes můžete, co vás napadne, pozvánky, podněty, připomínky, třeba i něco k víkendovému tématu nebo dotazy, posílat na studio zavináč radiobeat.cz, to je mailová adresa, SMS brána má číslo 720 001 222. No a pak tu máme tu naší mobilní apku, čili aplikaci, tam můžete ten vzkaz buď to taktéž napsat takhle pěkně z mobilu a nebo také namluvit svými vlastními slovy, vlastním hlasem, jako to udělali následující dva býťáci.
1: Zdravím všechny býťáky, chtěl bych vás pozvat na koncert Lenka Dusilová solo v jeskyni Výpustek u Křtin. Už tuto sobotu 23. května, začátek 19.00, door open 18.00. Přijďte do prostorů bývalé podzemní továrny.
2: Ahoj býťáci, zdraví vás Douša, chtěl bych vás pozvat tuto sobotu 23. května do Bílýho medvěda v Plzni na Hard and Heavy Revival Fest Open Air, kde na pláži zahrají Green Day Revival, Aleš Brichta Kaur, Alkohol Revival Hotovice, Motorhead Plzeň, Ozzy Osbourne Humpolec a Iron Maiden Plzeň. Start ve 13 hodin. Rock on!

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Fotografická paměť jako dokonalý záznam reality podle vědců neexistuje. Mozek si vzpomínky pokaždé znovu rekonstruuje a přirozeně je zkresluje. Zapomínání je podle odborníků klíčová schopnost, která chrání psychiku a pomáhá zvládat stres i trauma. Poletíte v létě na dovolenou z Prahy, tak právě vám letiště Václava Havla nově radí, jak to zvládnout bez komplikací. Více mluvčí Denisa Hejtmánková.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: Fotka s gestem vítězství, tedy Viktorkou nebo Véčkem z prstů, může představovat bezpečnostní riziko. Umělá inteligence totiž dokáže z kvalitní fotografie rekonstruovat otisk vašeho prstu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: víkend cover verzí na Rádiu Beat.
1: 9:07 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a v tuto chvíli stále ještě tak nějak na takové to lenivé sobotní probouzení. Tu už mám velký hit birminghamských The Moody Blues, skladbu z roku 1967, ze které až dodnes, tak jak se říká, kape med a mnohým slzí oči. Její jméno je Nights in White Satin a dočkala se za ta léta nespočtu cover verzí nových zpracování, kdy jí pěla třeba si taková Sandra či Jennifer Rush. Nám se ale sem do vysílání rádia být mnohem víc hodí to zpracování, které se myslím v roce 2006, tedy před 20 lety, moc povedlo našemu starému známému, legendárnímu baskytaristovi a vynikajícímu rockovému pěvci, jehož jméno je Glenn Hughes.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Cover Víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a my pokračujeme další takovou naprostou klasikou Whiskey in the Jar, což je proslulá irská lidová píseň vyprávějící o takovém loupežníkovi, jehož působiště se nacházelo v těch pohořích Cork a Kerry, a kterého zradila manželka nebo milenka, a tuhle píseň proslavila svou vynikající předělávkou, čili cover verzí, především i tady u nás na Beatu hojně frekventovaná irská skupina Thin Lizzy, a za svou jí vzali třeba i takový The Dubliners, The Pogues, Peter Paul and Mary. No a u nás jí zpívali, jestli si vzpomínáte, Honza Vyčítal s Greenhornama jako Whisky plný džbán. No a mně je teď jasný, na co asi mnozí čekáte. Metallica totiž v roce 1998 tu svou známou verzi téhle skladby jménem Whiskey in the Jar, tak ona za ní obdržela prestižní cenu Grammy.

0: víkend cover verzí na Rádiu Beat.
1: No a my tu teď máme tak trochu pro obohacení a okořenění toho našeho víkendu velký osmdesátkový hit jménem True Colors. Možná si vzpomenete, že v roce 1986 jim utočila na hit parády americká popová diva Cyndi Lauper. Ta mimochodem poměrně nedávno, nebo tak už je to přes rok, vystoupila tady v Praze v Outučku a nebylo to vůbec špatné. My si ale skladbu True Colors v rámci našeho víkendu cover verzí poslechneme samozřejmě tak, jaký o 12 let později, v roce 1998, nahrál, no tak kdo jiný než Phil Collins, a myslím, že není rozhodně nezajímavé, že o ten bicí parcetu s Philem podělila legendární bubenice Sheila E., která si již dávno, třeba i díky její nepřehlédnutelné spolupráci s Princem, vydobila titul The Queen of Percussion.

0: Předělat můžete panáčka z Modelíny, ale předělat píseň? To už není taková legrace. Cover Víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a s dalším kouskem toho našeho, vašeho oblíbeného víkendu s těmi nejlepšími cover verzemi pokračujeme s jednou velkou a více než 10-minutovou nádherou.

Dáme si tak naprostou klasiku z repertoáru legendárních Yardbirds, tu, kterou možná znáte i v podání diskotékových Bonnie M a taktéž z prvního alba Blackmoreových Rainbow, kde ji najdete ovšem jako instrumentálku. Mně se mnohem víc líbí její verze z následného malinko pozdějšího živáku Rainbow on Stage, kde tuhle skladbu jménem Still I'm Set k tomu všemu nádherně zaspíval sám Ronnie James Dio.

0: Nechávám to tam ještě takhle s tím kotím koncem, kde Němci cugábují přímo přídavek, protože tahle skladba zazněla až ve finále tohohle parádního koncertu. Doporučuji pořídit celé, pokud snad neznáte, ale protože máme závěr hodiny, máme tu zase prostor pro nějaké ty vaše pozvánky a mám tu jednu takhle písemně, jak tak koukám. Co pak se nám to tady píše? Čau býťáci, dovolujeme si vás pozvat na koncert v legendárním olomouckém klubu Bounty Rock Cafe, kde olomoucká partička zasloužilých muzikantů zapreluduje po svém skladby Vanastovy věci, skupiny Vanastovy věci, tedy pravděpodobně sraz je dnes po lítém boji s hornouherskými hokejisty ve 20.00 v Bounty za Vanastovky basový PRista Mafy. Pak tady mám zdravíme z Lokte, úžasné místo, skvělá akce, fajn lidi, dnes repete Irena Rumpelka. Irenka poslala fotku přímo tam z toho malebného amfiteátru, kde jsou na místě třeba také Standa, Ota, další od nás z Beatu, tak si je tam můžete pozdravit, dát s nimi trošku řeč a taky třeba pivko, poslechnout si dobrou muziku. Já vám pak ještě shrnu program, který ale jinak najdete i na tom našem webu radiobeat.cz. No a teď tu mám ještě dvě pozvánky krásně namluvené do té naší mobilní apky.
1: Ahoj, tady David v Amfíku v Tlumačově u Domažlic na fotbalovém hřišti vystoupí skupina Niakara s plzeňskou předkapelou Smash. Za deště se akce bude konat v kulturním domě Tlumačov. Sobota 23. května od 20.30, Amfík Tlumačov, Niakara a Smash.
2: Ahoj, tady Jarda Toul. Chci vás pozvat na festival Asi tak do Velkých Opatovic u Boskovic v sobotu 23. května od 13 hodin. Vystoupí hvězdné kapely jako Epidemie, Robert Křesťan a druhá tráva, Malina Brothers, Kolibříkův úlet, Přístav, FT s tebou, Asi Prak a mladá začínající kapela Jekot. Více na stránkách festivalu Asi tak a na Facebooku. Moc se na vás těšíme. Ahoj!

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař a designér Ronnie Plesl asi polovinu uměleckých děl ze své sbírky, zahrnuje hlavně díla předních současných tuzemských výtvarníků. V pražské galerii Magnus Art lze vidět také Pleslovy reliefy na téma benátských zrcadel. Výstavu můžeme vidět do 15. srpna. Plesl nám k ní řekne víc.
2: Když jsem prodal svůj jednu z prvních soch, tak jsem šel po Staramáku, tam byla taková nějaká zvláštní galerie a tam byla Vasarelyho serigrafie a já jsem si ji koupil za strašný peníze tenkrát, pro mě jako pro studenta. A to byl vlastně jedno z prvních věcí, tahle Vasarelyho serigrafie. A potom jsem si řekl, když vydělám nějaký peníze, tak vždycky budu něco kupovat a u toho jsem už zůstal.
1: Family Park Česká Skalice dosáhl významného úspěchu v odchovu kondora krocanovitého, vzácného mrchožravého dravce s rozpětím křídel až kolem skoro metru a tři čtvrtě. První úspěšný odchov tohoto druhu se tam uskutečnil už v roce 2023. Letos rodiče postupně nanesli 6 vajec, z nich se 5 mláďat úspěšně narodilo v těchto dnech. Rádiu Beat to sdělil majitel Family Parku Luboš Moravec. Některé části mexického hlavního města se propadají o víc než 2 cm měsíčně, uvedl to americký NASA s odkazem na nové měření z vesmíru. Fenomén takzvané subsidence, který Mexico City zaznamenává už mnoho desítek let, komplikuje fungování podzemní infrastruktury i stabilitu budov. Úřady se tomu snaží čelit různými opatřeními, například čerpáním vody do podzemí. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Dva dělají totéž, není to totéž. Cover verze těch nejlepších rockových songů na Rádiu Beat.
1: 8 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No já jsem tu z rovínka otevřel facebookový profil Karvinské populární dogy a píše se tu, že tahle kapela se vrací na Route 66 a právě zítra, v neděli 24. května odlétá, chlapci ještě doplňují, je to tak, v neděli letíme do státu oslavit 100 let legendární Route 66, jede nás banda, čekají nás dva neskutečné týdny na matce všech silnic, moc se těšíme, budeme se pravidelně hlásit přímo z místa, no a já pro pořádek doplním, že ta Route 66, tak to byla původní mezistátní dálnice v americkém dálničním systému, kam byla zařazena v listopadu roku 1926, vedla z Chicaga přes Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, pak Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii, kde pak v Los Angeles skončila. Měřila celkem 2448 mil, což je našich 3940 kilometrů. No a Route 66 je také úplně první skladba na úplně prvním albu Rolling Stones z roku 1964. Ovšem pozor, i v tomto případě již šlo o cover verzi. Tuhle píseň totiž napsal již roku 1946 americký jazzový pianista, zpěvák, herec a také skladatel Bobby Troup. A tak tu v tom našem víkendu cover verzí můžeme slavnou píseň Route 66 si tedy poslechnout právě pěkně v tom dnes již taktéž prastarém, ale krásném podání Rolling Stones.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víkend cover verzí na Rádiu Beat.
1: Isolation, tak to je původně velmi osobní a možná i tak trochu temná skladba Johna Lennona z legendárního alba John Lennon and Plastic Ono Band. V roce 2020 jí ale překvapivě oživil Johnny Depp společně s kytarovou legendou Jeffem Beckem a vznikla jedna z nejzajímavějších lockdownových nahrávek covidové éry. No, co si budeme povídat, píseň, která najednou dostala nový význam, když Depp a Beck skladbu vydali v dubnu 2020. Svět byl uprostřed té pandemie covidu a většina lidí zažívala skutečnou izolaci a text písně Isolation, tedy izolace, najednou působil až mrazivě aktuálně. Depp i Beck sami říkali, že právě proto cítili potřebu tu skladbu zveřejnit dřív, než původně plánovali.

0: Cover víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Víťáce, pokud jste třeba byli na nějakém tom koncertě Železné Panny, Iron Maiden, nebo ho viděli v televizi, na videu nebo na DVDčku, víte, že příchod kapely na pódium vždy již dlouhá léta avízuje z reprobeden puštěná klasika UFO, skladba Dr. Dr. No a tak snad nikdo se nemůže divit tomu, že jmejni, jak říkáme tady u nás, či ironi, jak se říká zase víc směrem na východ, zkrátka sami nahráli tuhle píseň jako cover verzi. A to tehdy dokonce zrovna s vůbec nešpatným, leč dnes již trochu pozapomenutým Blazem Baileym u mikrofonu. Pěkně jim to hraje chlapcům.

0: víkend cover verzí na Rádiu Beat.
1: Marko Hietala, tak to byl dlouholetý basketarista finských Nightwish, který se z vlastní vůle rozhodl vyskočit z toho drtivého soukolí showbiznesu, jak sám říkal, a já myslím, že v téhle kapele v současnosti nechybí ani tak jako basketarista, ale především jako zpěvák, kdy byl s tím nezaměnitelným a naléhavým takovým hardrockovým tembrem pěkně jiskřivým protipólem k tomu vysokému ženskému vokálu, ať už šlo o kteroukoliv z těch tří zpěvače, které se vedle něj v Nightwish vystřídali. No a tak už asi na žádném z koncertů téhle kapely nezazní tenhle krásný cover, skladba, kterou jinak samozřejmě třeba i z našeho vysílání dobře znáte z repertoáru Pink Floyd.

0: postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji. Švédy dnes čeká mimořádně důležité derby a zabrat musí Američané. Naše hokejisty pak čeká na mistrovství světa důležitý test, hrají proti Slovákům, kteří ještě neprohráli. Ano, 6 zápasů servíruje dnešní sobotní program hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku. Curyšská skupina A odstartuje 20 minut popolední, a to utkáním Lotyšska se Spojenými státy. Následovat budou souboje domácí reprezentace s Maďarskem a Rakouska s Německem. B skupinu ve Fríboru otevře duel Dánska se Slovinskem a po federálním derby Česka se Slovenskem ji zakončí mimořádně důležitá bitva Norska se Švédskem, tedy týmu bojujících o postup do čtvrtfinále. Všechna střetnutí budeme průběžně sledovat, no a o těch výsledcích vás budeme samozřejmě informovat i tady u nás na Beatu.
1: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
2: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. D-test prověřoval extra panenské oleje z českých obchodů. 5 ze 14 výrobků nesplnilo senzorické požadavky nejvyšší jakostní třídy, i když byly chemicky v pořádku. U olejů se objevily chuťové vady, takže patří do nižší kategorie. Konkrétně jde o produkty Billy, Costa d'Oro Extra, DMK, Lidlu a Teska. Do Pražského národního muzea můžeme zajít na výstavu Czech Press Photo. Nová budova hostí 31. ročník soutěže s oceněnými a vybranými snímky, které zahrnují uplynulý rok až do 30. listopadu.
2: Do letošního ročníku svých 5250 fotografií přihlásilo téměř 300 fotografů, díky čemuž se zvýšil maximální počet účastníků v historii této soutěže. Na samotné výstavě je k vidění více než 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovce nebo v projekcích. Vítězové letošního roku už jsou známi. V celkem 9 kategoriích je vybírala odborná porota. Jde o kategorie například aktualita, reportáž, každodenní život, portrét a nebo krom dalších i sport. Hezký den přeje Honza Navrátil.
1: Google tiše zapnul v Androidu novou funkci kontextové návrhy. Telefon sleduje čas, polohu a vaše zvyky a sám nabízí akce nebo ovládání dřív, než na ně kliknete. Funkce je zapnutá automaticky, data se ukládají lokálně. Novinku je možné omezit nebo vypnout. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Předělat můžete panáčka z Modelíny, ale předělat píseň? To už není taková legrace. Cover víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: 10 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a máme tu takovou, jak se často říká i píše, přímo motorkářskou hymnu, slavný kousek, který snad nejvíc tedy proslavil kultovní film Denise Hoppera Bezstarostná jízda. Skladbu z pera chlapíka jménem Mars Bonfire, kdy nejznámější verzí je právě ta, co zazní ve zmíněném snímku v podání Steppenwolf. Skladbu později nahráli třeba i Slade, Row Statue, Inexis, Status Quo, Blue Oyster Cult či Ozzy Osbourne. My si ale teď tady na beatu poslechneme její verzi od i u nás, myslím, nadmíru oblíbených The Cult. Myslím, že ten zcela nezaměnitelný hlasový projev Ian Astburyho dal tomuto rockovému klenotu zcela nový rozměr, takže ještě jednou The Cult a Born to be Wild na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Po celý víkend platí staré dobré pořekadlo. Když dva dělají totéž, není to totéž. Cover verze těch nejlepších rockových songů na Rádiu B.
1: Vidím zelené stromy a také červené růže. Vidím je kvést pro mě i pro tebe. A pomyslím si, jaký je to nádherný svět. Ano, tenhle krásný text zpíval již v roce 1967 sám Satchmo, čili legendární americký jazzový trumpetista a zpěvák Louis Armstrong. No a já myslím, že moc pěkně vzal tuhle jeho píseň jménem What's a Wonderful World za svou o více než 3 desetiletí později zpěvák taktéž dávno již legendárních newyorských Ramones, Joey Ramone.

0: víkend cover verzí na Radio Beat.
1: No a já myslím, že teď bychom si tak nějak krátce po 11:30 mohli dopřát trošku blues, a lovím tu rovnou krásnou klasiku jménem You Shook Me, skladbu, kterou jistě každý zná z té nesmrtelné jedničky Led Zeppelin, a v té podobě teď na beatu také zazní. My ale dobře víme, že tenhle bluesový standard je mnohem staršího data, pochází totiž z pera mississippského erdáka Willieho Dixona a třeba už v roce 1960 jedna i na single nahrál otec chicagského blues Muddy Waters.

0: Cover Weekend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a když už jsme si před chvílí poslechli Led Zeppelin, jak pěkně po svém a novátorsky zahráli hned na svém prvním albu bluesovou klasiku You Shook Me, tak teď to pro změnu otočíme a posuneme se k té jejich studiové čtyřce, poslední z desek označených pouze čísly, a tady najdeme jako třetí kousek na druhé straně a zároveň předposlední na tom původním vydání, ten s názvem Going to California. No ale protože máme právě ten víkend cover verzí, poslechneme si teď, jak tuhle krásnou akustickou píseň z pera dvojice Page a Plant vzal za svou od letošního ledna 59letý americký kytarista, zpěvák a dlouholetý spoluhráč a přítel Ozzyho Osborna Zakk Wylde.

0: Tak to byly Stouni na beatu, no a když si dáme víkendový guláš a poslechneme si pak nějaký pěkný další cover, něco pěkného vyberu, to se nechte překvapit, tak si poslechneme zase nějakou tu vaší pozvánku krásně načtenou do té naší mobilní apky.
1: Ahoj, tady Ondra z kapely Svinibrod. Všechny posluchače Rádia Beat bych chtěl pozvat na dnešní večer od 19 hodin do klubu Česká jedna v Kutný Hoře, kde v rámci akce Bone Grinding Night zahrají kapely Absolute Zero, Screaming, Shit Infested Roach Human Carcass a Svinibrod. Doražte, těšíme se na vás. Čau.

0: Bíťáci, tady je zde návřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Břešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@aplas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@aplas.cz.
1: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
4: 11.
3: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
5: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve za císaři.
7: Jedna z největších investic Národního památkového ústavu na Liberecku byla do obnovené konírny v Hospodářském dvoře u státního zámku v Zákupech na Českolipsku. Kam se vracejí historické kočáry, bude jich 13 a mezi nimi i povoz rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, někdejšího majitele zámku. Historické dopravní prostředky z 19. století získal zámek do dlouhodobé výpůjčky od Národního technického muzea. Expozice kočáru se bude sice ještě upravovat, ale slavnostní otevření se plánuje na konec května. Konírně se tak vrátí využití, jaké měla v 19. století, kdy zámek patřil císařskému rodu Habsburků. Expozice bude korespondovat s tím, čemu Habsburkům zákupský zámek sloužil, tedy jako rekreační sídlo. Dnešní podoba zákup odkazuje hlavně na dobu, kdy zámek patřil Ferdinandu I. a pak nástupci na císařský trůn Františku Josefu I. Jsou jim věnované dva prohlídkové okruhy.
6: Zítra se v kulturní centru UFO v Trutnově uskuteční Vintage Vinyl Bazar. Od 11 do 16 hodin tam bude k dispozici velká nabídka vinylových desek a CDček. Po víc než 6leté pauze se na pražské letiště vracejí letadla American Airlines. Přímá linka mezi Prahou a Filadelfií je v provozu od včerejška. Let Boeingem 7878 Dreamliner trvá zhruba 9 hodin. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek. Na Rádiu Beat.
5: Rádio Beat. Classic Rock.

0: víkend coververzí na Rádiu Beat.
1: Jen chvíli po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a další hodinu takhle popoledni započneme s voláním Baby, Please Don't Go, což je titul, který je bezesporu jednou z nejhranějších bluesových skladeb všech časů a poprvé ji nahrál legendární Big Joe Williams již v roce 1935. Známe ji též v pozdějším podání Van Morrisona, tam je to nahrávka z roku 1964. Takový Aerosmith si nahráli v roce 2004, no a snad úplně nejznámější a nám tady na beatu, myslím, asi nejbližší verze skladby Baby, Please Don't Go pochází z roku 1975, kdy ji takhle pěkně od podlahy nahráli AC/DC, samozřejmě ještě s Bonem Scottem u mikrofonu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: předělat můžete panáčka z Modelíny, ale předělat píseň? To už není taková legrace. Cover víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a když už máme tohle víkendové téma, nemůžeme, myslím, nezmínit, že takovým asi nejkavrovanějším, to je slovo, co umělcem, muzikantem je tak nějak určitě bezesporu Bob Dylan. Ano, ty jeho písně jsou silné nejen melodiemi, ale především poselstvím obsaženým v textech a mnohdy se tak stalo, že to následné zpracování jakoby pak osobitým uchopením až předčilo ten originál, kdy třeba ne úplně každému musí sedět ten samotný Dylanův projev. A tak se staly velkými hity třeba Mr. Tambourine Man v podání The Byrds, Blowin' in the Wind Stevieho Wondera, If Not For You George Harrisona, a nebo tahle, myslím, moc krásná, parádní, nedostižná verze slavné písně All Along the Watchtower v podání, no tak koho jiného než Jimiho Hendrixe.

0: Dva dělají totéž, není to totéž. Cover verze těch nejlepších rockových songů na rádiu Beat.
1: No a už tu máme jednu z nejznámějších písní zpěvačky, písničkářky a celoživotní bojovnice za lidská práva, shodou okolností taktéž přítelkyně před chvílí zmíněného Boba Dylana, Joan Baez, a tou je bezesporu ta s názvem Diamonds and Rust. Joan ji vypustila do světa v roce 1975 a velice krátce poté se jí způsobem sobě vlastním ujali jedni tehdy k hvězdným výšinám teprve stoup muzikanti, tedy kapela jménem Judas Priest, dávno již legendární parta. Pravda, nahráli ji ve studiu, ale i kritikou, i fanoušky je všeobecně vyzdvihována a adorována především verzi ze slavného živáku Unleashed in the East, nahraného na sklonku 70. let na turné v Japonsku.
2: Diamonds, Rust.

0: Víkend cover verzí na Rádiu Beat.
1: Ano, víkend cover verzí máme na Beatu a teď tu máme píseň, kterou byste mohli znát jako Proč jen nejsi tady, pojď jen pojď, jak to zpívával v české verzi skladby Neila Younga Heart of Gold z roku 1972 náš Jirka Schellinger. To bylo jen chvíli po vzniku originálu v roce 1975. Tuhle krásnou píseň pak zpíval opravdu kdekdo. Mně se třeba moc líbí pozdější verze Johnnyho Cashe a taky myslím, že bych teď nabídl nebo si myslím, že bychom mohli trošku zavzpomínat na našeho Petra Kalandru, který krásně nahrál a naspíval s textem Vladimíra Kose pod názvem Dětské šaty.

0: to byli Iron Maiden ještě s Paulem Dianem takhle krásně na beatu, klasika Vračat a shodou okolností tu jsme taky s kapelou hrávali v osmdesátkách, uměl bych to možná ještě dneska zabubnovat, nicméně máme tu konec hodiny zase tak nějak a koukám, že tu máme spoustu vašich pozvánek, tak jak je to úplně nejlepší nahraných přímo do té naší mobilní apky, tak já je pustím a pak zase po guláši vymyslím nějaký další pěkný cover, který vám nabídnu. Tak si poslechnem ty pozvánky.
1: Ahoj, tady David v Amfíku, v Tlumačově, u Domažlic na fotbalovém hřišti vystoupí skupina Niakara s plzeňskou předkapelou Smash. Za deště se akce bude konat v kulturním domě Tlumačov. Sobota 23. května od 20.30, Amfík Tlumačov, Niakara a Smash.
2: Ahoj, tady Jarda Toul. Chci vás pozvat na festival Asi tak do Velkých Opatovic u Boskovic v sobotu 23. května od 13 hodin. Vystoupí hvězdné kapely jako Epidemie, Robert Křesťan a druhá tráva, Malina Brothers, Kolibříkův úlet, Přístav, FT s tebou, Asi Prak a mladá začínající kapela Jekot. Více na stránkách festivalu Asi tak a na Facebooku. Moc se na vás těšíme. Ahoj.
3: Ahoj, díťáci. Zdraví vás Douša. Chtěl bych vás pozvat tuto sobotu 23. května do Bílýho medvěda v Plzni na Hard and Heavy Revival Fest Open Air, kde na pláži zahrají Green Day Revival, Aleš Brichta Kauren, Alkohol Revival Hořovice, Motorhead Plzeň, Ozzy Osbourne Humpolec a Iron Maiden Plzeň. Start ve 13 hodin. Rock on!
4: Zdravím všechny býťáky. Chtěl bych vás pozvat na koncert Lenka Dusilová solo v jeskyni Výpustek u Křtin. Už tuto sobotu 23. května, začátek 19.00, door open 18.00. Přijďte do prostorů bývalé podzemní továrny.
5: Na darbíťáci, dneska záměl u Amberka. Od 18 hodin, od 6 hraje kapela Hruzis, od 9 Plazmarok. Těšíme se na vás a neky sebou. Čau.
6: To zas bude v Pálejích na blíž.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Fotografická paměť jako dokonalý záznam reality podle vědců neexistuje. Mozek si vzpomínky pokaždé znovu rekonstruuje a přirozeně je zkresluje. Zapomínání je podle odborníků klíčová schopnost, která chrání psychiku a pomáhá zvládat stres i trauma. Poletíte v létě na dovolenou z Prahy, tak právě vám letiště Václava Havla nově radí, jak to zvládnout bez komplikací. Více mluvčí Denisa Hejtmánková.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: Fotka s gestem vítězství, tedy Viktorkou nebo Véčkem z prstů, může představovat bezpečnostní riziko. Umělá inteligence totiž dokáže z kvalitní fotografie rekonstruovat otisk vašeho prstu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Cover víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: 4 minuty po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No já jsem si tu právě otevřel oficiální webové stránky Paula McCartneyho a hned tu na mě vyskočila časomíra, která po vteřinách odpočítává čas do vydání jeho docela nového alba Dungeon Lane. A tak vidím, že do jeho vydání zbývá 5 dní, 11 hodin, 55 minut a 7, 6, 5, 4, 3, zkrátka takhle to počítá, sekund tedy. Jestli pak vyrazí Paul ještě na turné, to nevím, má ten hlas už dost takový jako tenký, ale nicméně hraje skvěle a muzika je skvělá, má co nabídnout, ale kdyby se tak stalo, nebo kdyby jsme naopak zaspomínali na nějaká ta předchozí turné, tak ve takovým velkým finále se spoustou bouchaček vždy bývá už řadu let legendární bondovka Live and Let Die, která je i v tom originále docela jako nářez, no a není neznámá ani fanouškům Guns N' Roses, kteří právě takhle nahráli v roce 1991.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkend cover verzí na Rádiu Beat.
1: No a já vám musím dnes poděkovat za další a další zajímavé tipy na nějaké ty covery, předělávky, zkrátka staré známé skladby v novém kabátě. A i když nehrajeme vyloženě na přání, ani dnes rádi se těmi vašimi zajímavými tipy necháváme inspirovat. Třeba minule, jak si tak matně vzpomínám, no předminule už to bylo možná, jste mi tak nějak v podstatě, jste si prosadili tu Marušku Rotrovou a zazněla tu tak její slavná verze skladby She's Gone Black Sabbath, ovšem s českým textem Jaromíra Nohavici jako Láskovo níž deštěm. No ale teď tu mám pro změnu tip od Aleše, kterému se, jak píše, moc líbí, jak se jeho milovaní Slade, britská glamrocková legenda, a mimochodem zrovna včera, jak mě napadlo, hráli v Brně, tak jak se právě oni v roce 1972 zhostili skladby Move Over jeho další oblíbenkyně Janis Joplin, kde já už jenom doplním, že tahle nezapomenutelná rodačka z Texasu je nejen původní interpretkou téhle slavné písně, ale také její autorkou.

0: Předělat můžete panáčka z Modelíny, ale předělat píseň? To už není taková legrace. Cover víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Byťáci je všeobecně známo, když vlastně nemusí to vědět úplně každý, že Ozzy Osbourne, kterého se většina lidí spojuje s tvrdší, temnější muzikou s hard rockem, heavy metalem a Black Sabbath, byl obrovským fanouškem Beatles. Dokonce opakovaně říkal, že právě Beatles mu změnili život a často vzpomínal na okamžik, kdy jako teenager v Birminghamu slyšel poprvé v rádiu skladbu She Loves You a říkal o tom, když jsem slyšel Beatles, pomyslel jsem si, to je ono, chci být Beatle. No a právě She Loves You podle něj definitivně rozhodla o tom, že chce být zpěvákem, popisoval to skoro tak až jako mysticky, jo, jako moment, kdy se svět najednou z černobílého změnil na barevný. Na první pohled to může znít až absurdně, Beatles a Black Sabbath, jenže členové Black Sabbath vyrůstali přesně v době Beatlemanie a sami přiznávali, že bez Beatles by jejich kapela možná nikdy nevznikla. Geezer Butler pak také řekl, že Beatles ukázali klukům z dělnických čtvrtí, že i obyčejní Britové mohou dobít svět. Když se později Ozzy poprvé setkal s Paulem McCartneym, byl prý tak nervózní, že skoro nevěděl, co říct. Fanoušci si z toho dodnes dělají legraci, protože Ozzy, legenda heavy metalu, najednou působil jako teenager, který právě potkal svůj idol. No a je jasný, že něco od Beatles musel Ozzy taky naspívat a to se nám dnes tady náramně hodí.

0: celý víkend platí staré dobré pořekadlo. Když dva dělají totéž, není to totéž. Cover verze těch nejlepších rockových songů na Rádiu B.
1: No a dalším pojedeným hudebním kouskem našeho víkendu je krásný a vámi z vysílání rádia být dobře známý duet, který v roce 1990 naspíval Iggy Pop s úžasnou rudovlasou Kate Pearson, zpěvačkou populárních B-52s, a to pod názvem Candy. Protože ale dnes tu vše zní tak trochu jinak, poslechneme si tuhle píseň jako Vendu, toho se svou motorkou, jak to o něm zpívá fanánek, harmonikářka Supice a dohromady samozřejmě naše tři sestry. No a já předávám tady tu Máňu právě dorazivšímu Danovi Kohoutovi a budu se na vás těšit zase zítra. Jirka Rogl tu byl spolu s vámi dnes na Beatu.
2: Horký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař a designér Ronny Plesl asi polovinu uměleckých děl ze své sbírky, zahrnuje hlavně díla předních současných tuzemských výtvarníků. V pražské galerii Magnus Art lze vidět také Pleslovy reliefy na téma benátských zrcadel. Výstavu můžeme vidět do 15. srpna. Plesl nám k ní řekne víc.
2: Když jsem prodal svůj jednu z prvních soch, tak jsem šel po Staramáku, tam byla taková nějaká zvláštní galerie a tam byla Vasarelyho serigrafie a já jsem si ji koupil za strašný peníze tenkrát, pro mě jako pro studenta. A to byl vlastně jedno z prvních věcí, tahle Vasarelyho serigrafie. A potom jsem si řekl, když vydělám nějaký peníze, tak vždycky budu něco kupovat a u toho jsem už zůstal.
1: Family Park Česká Skalice dosáhl významného úspěchu v odchovu kondora krocanovitého, vzácného mrchožravého dravce s rozpětím křídel až kolem skoro 1,75 m. První úspěšný odchov tohoto druhu se tam uskutečnil už v roce 2023. Letos rodiče postupně nanesli 6 vajec, z nich se 5 mláďat úspěšně narodilo v těchto dnech. Rádiu Beat to sdělil majitel Family Parku Luboš Moravec. Některé části mexického hlavního města se propadají o víc než 2 cm měsíčně, uvedl to americký NASA s odkazem na nové měření z vesmíru. Fenomén takzvané subsidence, který Mexico City zaznamenává už mnoho desítek let, komplikuje fungování podzemní infrastruktury i stabilitu budov. Úřady se tomu snaží čelit různými opatřeními, například čerpáním vody do podzemí. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: Weekend cover verzi na Radio Beat.
1: Jo, vedro je velký, reakce jsou zpomalený, jak jste teď sami slyšeli, ale stihnul jsem to. Dan Kohout vás zdraví v odpoledních hodinách sobotního letního. Odpoledne je přesně 14 hodin a 8 minut. No a nás čeká víkend cover verzí, no on už samozřejmě dávno začal. Teď jdeme do jeho druhé čtvrtiny, jo, kdybychom měli tři čtvrtiny, vidíte, kdybychom byli jak mistrovství světa v hokeji, to mě připomíná jeden fakt, že vás samozřejmě budu informovat o probíhajících zápasech, výsledcích mistrovství světa. My se hlavně budeme nestěšit na utkání, takový derby mistrovství světa Česko-Slovensko a já myslím, že to je záživný vždycky zápas jak pro zúčastněné, tedy pro ty týmy, tak i pro fanoušky z jedné nebo z druhé strany. Tak uvidíme, jak to bude. Budu vás samozřejmě informovat, protože zápas začíná, tuším, 16:20, takže to budeme mít v rámci i toho odpoledního vysílání. Ale hlavně, co nás čeká, úžasný cover verze úžasných pecek, hitů, slavných kapel, který udělal někdo jiný. Buď stejně slavní kapely, nebo méně známý kapely, v každém případě to byl vždycky skvělej majstršitik. Tak, já myslím, že jsem na úvod řekl dost, tak teď si pustíme první cover, skladba Cross-Eyed Mary, tak tu samozřejmě známe z originálu kapely Jethro Tull, ale takhle, přátelé, to osolili tuhle tu pecku Iron Maiden.

0: Cover Víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Krátká zpráva z hokejového mistrovství, protože teď to všechno vrcholí, tak budeme, nebo já budu ty zprávy trošku zahušťovat. Hraje se třetí třetina mezi Lotyšskem a USA. Překvapivý výsledek 1-1 prozatím. Ačkoliv Američani tlačí, co to jde, stále tedy výsledek 1-1 ve třetí třetině, 14. minuta, no v podstatě čtvrt hodiny do konce zápasu, tedy v tom normálním základním čase. Teď už pojďme k výborné muzice, ale to určitě budete všichni nadšení, já jsem o tom přesvědčený. Black Dog, píseň kapely Led Zeppelin, to je takovej pěvecký majsteršek Roberta Planta, fakt luxusně zaspívaný, ona je to velice těžká píseň, no a profici to zvládají samozřejmě levou zadní, navíc tou nadstavbou, že tomu dají ty koule, která písnička potřebuje. No a my si teď pustíme Black Dog, ale pozor, ne v podání Roberta Planta a kapely Led Zeppelin, ale v podání Bad Heart, která tady myslím, že 28. příští týden bude konečně rád, že jo? Tak, to jenom k tomu. V každém případě, já když jsem to poslouchal, tak jsem měl pocit, buď tam ten hlas Roberta Planta je nějak implantován do téhle nové verze, nebo skutečně ta Bad Heart tak skvěle zinterpretovala tuhle písničku. No jo, zinterpretovala. Hey!

0: víkend cover verzí na rádiu Beat.
1: Tak to byl těžkotonážní hard rock podání kapely, kterou všichni velice dobře známe a je velmi oblíbená, Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. No a my přejdeme teď k heavy metalu v rámci cover verzí. Jenom vložka, malá sportovní, třetí třetina, Lotyšsko. USA, chybí 4 minuty do konce utkání, Lotyši vedou 2-1, to je překvapeníčko další. Vidíte, já jsem vám slíbil tedy metal, no a bude to prostřednictvím kapely Machine Head, která vznikla v roce 1991. Frontmanem a kytaristou této kapely je Rob Flynn, který je dodnes jediný původní člen této party. Oni hrajou opravdu, vznikli v roce 1991, tak z toho si uděláte obrázek sami. To už byla nová doba metalu, další nastupující vlna, jak by se dalo říct. Taky kapela Machine Head se stala jednou z průkopnických kapel nový vlny amerického heavy metalu. No a teď si představte, a dejte si vedle kapely Machine Head a jejich žánru kapelu Police. Kapela Police, kapela, která přišla taky s úplně novým pojetím muziky, reggae, nová vlna, minimalismus takovej, hráli vždycky jenom ve třech. Sting, geniální skladatel, baskytarista, zpěvák, frontman této party, David Copeland, výborný bubeník, že? Andy Summers, kytarista. Ale ta hudba se opravdu vzdaluje od nějakého hard rocku nebo heavy metalu. A teď, když si Machine Head, který jsou představitelé toho metalu a ještě takového toho novodobého, moderního, vemou písničku Police, tak to dopadne jak, přátelé? No skvěle, samozřejmě. Tady je skladba, taky jeden z hitů kapely Police, Message in a Bottle, ovšem podání Machine Head.

0: můžete panáčka z Modelíny, ale předělat píseň? To už není taková legrace. Cover víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: A teď další zajímavá a velice krásná nahrávka, velice krásný cover. Cover písně Laid in Black, no tak tahle ta pecka byla předělána mnohými i u nás, samozřejmě se dočkala svý český cover verze, nemusím připomínat od koho, že jo, ale tady jsme našli jednu krásnou další cover verzi týhletý slavný písně tohoto slavného hitu kapely Uriah Heep. A to je verze, která se jmenuje Dama in Negru. Zní to zvláštně, že jo? Takový románský jazyk, románský název. A není to ani portugalština, není to ani španělština, ani italština, ani nakonec franština. Je to, prosím vás, rumunština. No a tuhle tu verzi mají na svědomí, nebo má na svědomí kapela Iris, která vznikla v roce 1977 a stáli u tohoto vzniku Ioan Nelu, Domitrescu, Ion Nulu, Olfeanu a Emil Lechintianu. Janu. Nevím, já rumunsky neumím, tak doufám, že to čtu tak přibližně přesně. Ano? Dobrá tedy, přátelé. Tak za chvíli Laid in Black, čili Dama in Negru. No a ještě doplněk z mistrovství světa v hokeji. Tak si představte, Lotyši porazili Američany 4-2. My se budeme těšit, připomínám, na přímý přenos utkání Česko-Slovensko od 16:20 budu informovat, ano?

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. D-test prověřoval extra panenské oleje z českých obchodů. 5 ze 14 výrobků nesplnilo senzorické požadavky nejvyšší jakostní třídy, i když byly chemicky v pořádku. U olejů se objevily chuťové vady, takže patří do nižší kategorie. Konkrétně jde o produkty Billy, Costa d'Oro Extra, DMK, Lidlu a Teska. Do Pražského národního muzea můžeme zajít na výstavu Czech Press Photo. Nová budova hostí 31. ročník soutěže s oceněnými a vybranými snímky, které zahrnují uplynulý rok až do 30. listopadu.
2: Do letošního ročníku svých 5250 fotografií přihlásilo téměř 300 fotografů, díky čemuž se zvýšil maximální počet účastníků v historii této soutěže. Na samotné výstavě je k vidění více než 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazu nebo v projekcích. Vítězové letošního roku už jsou známi. V celkem 9 kategoriích je vybírala odborná porota. Jde o kategorie například aktualita, reportáž, každodenní život, portrét a nebo krom dalších i sport. Hezký den přeje Honza Navrátil.
1: Google tiše zapnul v Androidu novou funkci kontextové návrhy. Telefon sleduje čas, polohu a vaše zvyky a sám nabízí akce nebo ovládání dřív, než na ně kliknete. Funkce je zapnutá automaticky, data se ukládají lokálně. Novinku je možné omezit nebo vypnout. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: celý víkend platí staré dobré pořekadlo. Když dva dělají totéž, není to totéž. Cover verze těch nejlepších rockových songů na Rádiu B.
1: Ano, máme 15 hodin a 11 minut, pokračujeme v tom víkendu cover verzí, a to velice vyvedených, není to žádná pandořina skřínka, ta zase bude, nebojte, ale tady to je opravdu o dobré práce, abych tak řekl. DC4, to je kapela už z těch mladších, která patří do toho nového milénia, takovým hlavním představitelem, jelikož frontmanem a kytaristou, je Jeff Duncan. No a tito chlapci, kteří jsou opravdu trošku více zaměřeni na ten metal, tedy na ten tvrdší big beat, si výtečně poradili s písní Bubba Riley kapely The Who, jeden z velkých hitů kapely The Who. Tak posuďte sami, jak se to vyvedlo. Já si myslím, že posoudíte pozitivně.

0: cover verzí na Radio Beat.
1: No a pojďme do Švýcarska. No, za hokejem taky půjdeme do Švýcarska, to je pravda, ale teď jdeme za muzikou. Krokus, švýcarská kapela, která vznikla v roce 1974. No a během své existence se v ní vystřídalo víc jak 30 členů, 30 muzikantů. Ono je to někdy k něčemu dobrý, no někdy ne. Ale Krokus, myslím, na tom vydělal. Svoje první album kapela vydala v roce 1976 pod názvem Krokus, tedy eponymní album. Do roku 2017, když to vezmeme takhle po těch desetiletích, vydala celkem 18 studiových alb. No a několik z nich bylo ve Švýcarsku oceněno zlatou či platinovou deskou. Dvě alba dostala zlatou desku taky ve Spojených státech amerických, kde Krokus byli, a dá se říct, že i jsou populární. A teď další umělec, taky už legenda, Neil Young. No a jeho legendární skladba Rockin' in the Free World, což je skladba, která má přece jenom jemnější, něžnější charakter, ale Krokus na to měli trošku jiný názor.

0: Dobrý víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a za pár okamžiků si Ray Davies zahraje svoji vlastní píseň, ale s jinou kapelou. Ne s kapelou The Kinks, ale s kapelou Metallica. Velice zajímavá nahrávka. Tedy pojďme k Rayovi Daviesovi. Ray Davies je znám tedy především jako zpěvák, kytarista, skladatel a frontman, vůči osobnost kapely The Kinks. Po rozchodu Kinks v roce 1996 pokračoval ve své solový kariéře. Tu začal v roce 1984, kdy napsal scénář a režíroval úspěšný a kriticky oceněný televizní film Return to Waterloo. No, pojďme k písni, která patří do zlatýho fondu, jak světovýho Big Beatu, tak i repertoáru kapely The Kinks. You Really Got Me. No a Ray Davies ji střihnul takhle s Metallicou.

0: víkend cover verzí na Rádiu Beat.
1: Víkend cover verzí na Rádiu Beat je velice oblíbená disciplína, když to tak řeknu. Máme vždycky tak jednou, dvakrát za rok, vidíte, pokud si dobře pamatuju, a to, že si moc už nepamatuju. V každém případě mě to vždycky hrozně baví a vy na to reagujete taky velice pozitivně, z čehož máme radost, takže pojďme pokračovat. Kapela Wasp, americká metalová kapela, která v LA, v Kalifornii vznikla v roce 1982. Kapela velice populární, ona se proslavila především svým takovým originálním rockovým image, texty, živými koncerty, které byly opravdu strhující. No, ve světě se prodalo 12 milionů jejich alb. No a Wasp si vypůjčili skladbu kapely Rolling Stone, Pain in Black. Taky velice zajímavý zpracování. Posuďte.

0: postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: No, musím říct, že celý národ je v očekávání samozřejmě dnešního utkání, jak už jsem poznamenal na začátku vysílání. Je to takový derby mistrovství světa, tedy Česko-Slovensko. Samozřejmě budu informovat o průběžných výsledcích, o průběžnému výsledku tohle utkání. V každém případě pojďme se podívat na tabulky, jak to vypadá prozatím. Skupina A vede Švýcarsko s 15 body. Druhý Finsko taky 15 bodů. Rakousko je třetí s 9 body. Pak Lotyšsko ze 6. Spojené státy jsou na nepostupovaném místě ze základní skupiny. Zatím teda s 5 body. Německo 4 body, Maďarsko 3 a Velká Británie, ta je beznadějně zatím bez bodu. No a já se juknu na naší skupinu, tedy skupinu B. Kanada vede se 14 body, Slovensko, pozor, náš dnešní soupeř, 11 bodů, Česko, my jsme třetí, tedy za nimi o bod, tedy 10 bodů, Švédsko 9 bodů na čtvrtém místě, Norsko pak 7, Dánsko 3, Slovinsko 3 a Itálie bez bodu. Tak přátelé, to je stav v obou skupinách, no a za zhruba takových 20 minut už se vám budu hlásit, pokud bude změna ve skóre toho velice sledovaného zápasu Česko-Slovensko. Jen chci ještě poznamenat, že už to všude venku žije. Dostal jsem od Sáry zprávu od Mosteckého jezera, tak tam je obrovský plátno a už se tam zbíhá mraky lidí, takže nejen u Mosteckého jezera, ale myslím, že všude v republice se bude velmi fandit. Tak, zase se ohledně hokeje samozřejmě ozvu.
2: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
3: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz
4: Radio Beat.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve za císaři.
2: Jedna z největších investic Národního památkového ústavu na Liberecku byla do obnovené konírny v hospodářském dvoře u státního zámku v Zákupech na Českolipsku. Kam se vracejí historické kočáry? Bude jich 13 a mezi nimi i povoz rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, někdejšího majitele zámku. Historické dopravní prostředky z 19. století získal zámek do dlouhodobé výpůjčky od Národního technického muzea. Expozice kočáru se bude sice ještě upravovat, ale slavnostní otevření se plánuje na konec května. Konírně se tak vrátí využití, jaké měla v 19. století, kdy zámek patřil císařskému rodu Habsburků. Expozice bude korespondovat s tím, čemu Habsburkům zákupský zámek sloužil, tedy jako rekreační sídlo. Dnešní podoba zákup odkazuje hlavně na dobu, kdy zámek patřil Ferdinandu I. a pak nástupci na císařský trůn Františku Josefu I. Jsou jim věnované dva prohlídkové okruhy.
1: Zítra se v kulturním centru UFO v Trutnově uskuteční vintage vinyl bazar. Od 11 do 16 hodin tam bude k dispozici velká nabídka vinylových desek a CDček. Po víc než 6leté pauze se na pražské letiště vracejí letadla American Airlines. Přímá linka mezi Prahou a Filadelfií je v provozu od včerejška. Let Boeingem 7878 Dreamliner trvá zhruba 9 hodin. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: way to heaven.
1: Předělat můžete panáčka z Modelíny, ale předělat píseň? To už není taková legrace. Cover víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
2: No a jdeme k další předělaný písni, je 16 hodin a 14 minut. Posloucháte Rádio Beat, zdraví vás Dan Kohout. Připomínám, že za ani ne, no 6 minut začne utkání Česko-Slovensko na mistrovství světa ve Švýcarsku. Mistrovství světa v hokeji samozřejmě. No ale my si mezi tím očekávání zkrátíme výbornou cover verzí písně My Sharona. Tuhle skladbu znáte, protože ji často hrajeme, je to obrovský hit kapely The Neck. Ovšem, cover verze se zhostila velice populární slavná heavy metalová kapela Hammerfall, která vznikla v roce 1993 v Göteborgu a založil ji Oskar Donjak a Jesper Strömblad. Takže severská kapela a skladba My Sharona v cover verzi samozřejmě.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: celý víkend platí staré dobré pořekadlo. Když dva dělají totéž, není to totéž. Coververze těch nejlepších rockových songů na Rádiu B.
1: Utkání mezi Českem a Slovenskem na mistrovství světa ve Švýcarsku začalo, zatím se nic neděje, takový opatrný začátek, jak to tak bývá, když se sejdou dva rovnocenní soupeři, že ano. Tak my samozřejmě fandíme, teda my Češi, tedy aspoň doufám, našemu týmu. No a naši kámoši Slováci zase tomu svýmu, takže doufám, že to bude především krásný hokej. Pojďme k další cover verzi skladby Mississippi Queen, původně kapela Mountain. Kdo se zajímáte o tuhle tu muziku, o tenhle ten druh, tak víte přesně, o jakou skladbu jde. No a kalifornská kapela, která vznikla v roce 2014, kde frontmanem je Nick Reese, se jmenuje Jesus Wolf, jak bych to přeložil. Takový radostný vlk, ne veselý, rozverný vlk prostě, jo, dejme tomu. No a tahle kapela přece jenom to zaměření zase žánrový má poněkud jinak než kapela Mountain, a hlavně jsou to mnohem mladší kluci, co si budeme povídat. Tak jak si s tím poradili?

0: Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Víkend cover verzí na Radio Beat.
1: Tak, sledoval jsem chviličku hokej, zase jsem se úplně zapomněl cover verze a zápas na mistrovství světa Československo. To je na mě nějaká velká kláda, ale přátelé, můžu udělat radost těm českým fanouškům nebo českým posluchačům Rádia Beat, protože Voženílek před chvílí dal první branku v tomto zápase, tedy logicky i první naši branku, a vedeme nad Slováky 1-0 a Červenka teď, já už jsem myslel, že vyloučen, ne, to šel jenom na střídačku, ten záběr detailní mě trošku zmátl. V každém případě hra 5-5, normálka, a vedeme nad Slováky 1-0. Budu zase samozřejmě informovat. Tak a teď si pustíme výbornou skladbu, která je původně z dílny a z repertoáru Creedence Clearwater Revival. Ale chlapci se super skupiny The Dead Daisies, naši dobří kamarádi, protože už několikrát byli tady ve studiu a živě hráli. Bohužel jsem nikdy měl to štěstí, abych byl u toho, ale určitě se mi poštěstí. Tak tito chlapci, tato skvělá parta muzikantů, kteří pocházejí z různých slavných kapel, tak nakonec o téhle superskupině už jsem mluvil několikrát a nejen tady na rádiu Beat. Tak tihleti muzikanti udělali skladbu For Today's Sun kapely Creedence Clearwater fantasticky. Samozřejmě po svým, samozřejmě trošku tvrději a zase se tím svým originálním náhledem a aranží. Tak si to pojďme vychutnat.

nádherný počasí a já vám to řeknu, jak ten hokej vypadá, jo? Teď ovšem další parta, ne parta, teď solovej interpret Lenny Kravitz, já ho mám hrozně rád, dělá strašně zajímavou muziku, měl obrovský výstřel, ještě tak, nevím, 20 let, no 10, 20 let, kdy opravdu Lenny Kravitz vystřelil, obrovský úspěch po celém světě, teď mám pocit, jako kdyby trošku mu ta popularita klesla, nebo ne, že by mu popularita klesla, ale za stolik se o něm nemluví, ale to všechno přijde, protože je to fakt geniální muzikant. V každém případě k tomu coveru. Ta píseň se jmenuje American Woman. Tenhle ten cover, tuhle písničku Lenny předělal už dávno, dávno let zpět, ano. Takže já jsem si vždycky myslel, že to je jeho písnička, American Woman. Ne, je to fakt cover verze, ale on ji tak často hrál a tak se s ní prosadil, že člověk tenhle ten dojem získal. Originál je samozřejmě The Guess Who.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Fotografická paměť jako dokonalý záznam reality podle vědců neexistuje. Mozek si vzpomínky pokaždé znovu rekonstruuje a přirozeně je zkresluje. Zapomínání je podle odborníků klíčová schopnost, která chrání psychiku a pomáhá zvládat stres i trauma. Poletíte v létě na dovolenou z Prahy, tak právě vám letiště Václava Havla nově radí, jak to zvládnout bez komplikací. Více mluvčí Denisa Hejtmánková.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: Fotka s gestem vítězství, tedy Viktorkou nebo Véčkem z prstů, může představovat bezpečnostní riziko. Umělá inteligence totiž dokáže z kvalitní fotografie rekonstruovat otisk vašeho prstu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: víkend cover verzí na Radio Beat.
1: Jsme v další hodině, 17 hodin a 7 minut, posloucháte Radio Beat. Zdraví vás Dan Kohout, no a skončila první třetina, utkání Česko-Slovensko, vedeme 1-0 a teď už k další partičce, která je velice zvláštní. Kapela The Lemonheads vznikla v roce 1986 v Bostonu. No a jejich muzika, to je takový alternativní rock, nebo taky punk. Ano, jsou to tak trošku punkáči. O tom se přesvědčíme za chvíli, protože oni předělali písničku, která se k tomu jejich žánru příliš nehodí. No, je to Simon a Garfunkel, Mrs. Robinson. Tak jak to zpracovali Lemonheads, to uslyšíme za pár vteřin.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: zpívat píseň, to už není taková legrace. Cover Weekend po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
1: Cheap Trick, to je velice zajímavá kapela, americká kapela tedy. Upřesním, ta vznikla v roce 1970, to už je taky tedy pár let. Ve městě Rockford, ten název toho města se mi strašně líbí, protože mi to připomíná ten francouzský plísňový sýr Rockford. Víte, znáte ho, no jasně. Jemňoučkej, no prostě Niva taková, ale francouzská. No ale teď nebudu mluvit o sýru, ale o kapele Cheap Trick. Tudle kapelu založili kytarista Rick Nielsen, basák Tom Peterson, zpěvák Robin Zander a bubeník Ban Carlos. Jejich muzika spojovala víc prvků, by se dalo říct. Jedna kytarový pop těch 60. z toho vycházeli hoši. Potom je ovlivnil samozřejmě hard rock 70. let, vznikli v roce 1970 a v 70. letech ten hard rock začal opravdu velice pozitivně bujet. No a v 70. taky už nastupoval punk, takže kluci z kapely Cheap Trick byli ovlivněny i punkovým zvukem. Zkrátka velice zajímavý mix stylu nebo žánru, chcete-li. Ono je to znát i na cover verzi písničky Beatles, kterou naprosto miluju teda, jo. Magical Mystery Tour, to je tak fantastická skladba, ta má v sobě takový fluidum. No a Cheap Trick to dali tak zase tak do trochu jiného kabátu, ale rozhodně to nepohnojili. Fakt ne, mně se ta jejich verze líbí. Já neříkám, že víc než ten originál, ale jinak. Prostě působí na mě ale stejně magicky Magical Mystery Tour jako ten originál od Beatles. Tak si to pustíme.

0: celý víkend platí staré dobré pořekadlo. Když dva dělají totéž, není to totéž. Coververze těch nejlepších rockových songů na Rádiu B.
1: No a podíváme se na zápas Česko-Slovensko. Jsme za polovinou druhý třetiny, stále je to 1-0 pro Česko, ale kluci se tam čím dál tím víc perou. No, to je málka vždycky v tom hokeji. Tak náš jde z kola ven, jenom vám říkám teď přímý přenos, to jsou 2 minuty pro český tým, ze slovenského týmu určitě taky bude někdo na trestnou lavici, protože se to tam lelo, jak ve mlejně zkrátka. No tak rozhodčí se raději, tam ještě nějaký tresty budou, já pak průběžně zase řeknu, jestli je přesilovka, nebo jestli budou síly vyrovnaný. V každém případě znovu říkám, což je nejdůležitější, že stav Česko-Slovensko je 1-0 za polovinou druhé třetiny na mistrovství světa ve Švýcarsku. No a teď už je nádherná záležitost, přátelé. Možná teď mnozí z vás mě budou vyčítat, že jsem zařadil cover verzi skladby Back in Black AC/DC. Protože já vím, že tahle kapela je mezi mnohými z vás, nebo pro mnohý z vás, modlou, prostě bohem, a na tu se nesmí šát. No ale já jsem milovník cover verzi a proč by se nemohl šáhnout po písni AC/DC, když ji tak skvěle udělala kapela Living Color. Kapela Living Color je americká kapela z New Yorku, která vznikla v roce 1984 a tu kapelu tvoří kytarista Vernon Reed, zpěvák Corey Glover. Toho zvýrazňuje nebo zdůrazňuje neskutečný zpěvák. Ten by mohl zpívat z AC/DC hned, teda, ano. Díky poloze svýho hlasu, to uslyšíte nakonec za chvíli. Potom je to dál bubeník Will Calhoun a baskytarista Doug Wimbish. Jejich hudba je ovlivněna více styly, více žánry. Progress rockem, heavy metalem, funkem, jazzem, hiphopem, punkem, alternativním rockem, delta blues, doo-wopem, swingem, ska, no prostě snad vším, co existuje. Asi jste si všimli výrazu jako jazz, hip-hop, či delta blues, jo? Nebo soul. No protože kapela Living Color, to jsou černoši, všichni čtyři, takže to mají v sobě přesně tyhle ty prvky muziky. A ono je to na té písni, na té cover verzi Back in Black, cítit. Ono je to velice, neskromně, jak se to říká to slovo, kurňa, teď mi vypadlo z hlavy, no s úctou prostě zpracováno, jo, k úctě k originálu, tedy k AC/DC verzi, ale je tam cítit zkrátka ta černošská krev a o to je to zajímavější. Strašně mám rád, když se prostě spojejí ty rasy, bílý s černýma, s žlutejma, nevím jakýma, jo, a teď to dají dohromady a teď se tam smísí to cítění jednotlivých těch kultur a ty historie, muziky a je to nádhera. Tak nic, no, důkazem je cover verze AC/DC Back in Black v podání Living Color.

0: víkend cover verzí na Rádiu Beat.
1: No, přátelé, dlužím informace z hokeje, tak před pár minutami Slováci vyrovnali na 1-1 a teď před pár vteřinami, dá se říct, Kaut při přesilovce českého týmu zvýšil opět na tentokrát 2-1. Takže Česko-Slovensko na konci druhé třetiny 2-1 na konci, no na takový úplný konec to není, 5,5 minuty do konce druhé třetiny. Tak, vůbec jsem přemýšlel, jak to asi vypadá, často rád koukám na dokumenty a třeba na dokumenty o československém pohraničí, jo. Navíc mám spoustu Slováků tady, kamarádu. A jak tam prostě ty lidi dodnes žijou pospolu, než se, jako předtím, než se rozdělilo Česko a Slovensko, a jsou tam naprosto v pohodě. Jak asi to tam teď vypadá v těch hospodách na pomezí Moravy a Slovenska, kde jsou vesničky vlastně z půlky jedna slovenská a z půlky česká. Asi to tam bude naprosto v pohodě, možná nějaký to škorpení, a teď mě pak napadlo, jak to asi vypadá v česko-slovenský rodině, jo? Si to představte, manžel je Čech, manželka je Slovenka a teď on sedí, že jo, před tou televizí, ona tam něco prostě vaří nebo pro děti, nebo to je jedno, moc jí to třeba nezajímá, nebo zajímá, a furt se hádají, že jo, kdo vyhraje a kdo koho fauloval a tak dále. A pak ten manžel Čech, já jsem to úplně slyšel v hlavě, že ptá, miláčku, prosím tě, mohla bys mě podat z lednice ještě jedno studený pivo? A odpověď je jasná, že jo. Si ho podaj sám, ty somar zprostý. Ha! Pojďme na další cover Pudis, Highway Star, Deep Purple. Tedy originál Deep Purple, Highway Star, písnička, samozřejmě velký hit. A Pudis pro nás už legendární, pro nás z východního bloku, legendární kapela. Pudis byla jedna ze záchran z té bolševické šedi, protože oni hráli fakt, ty východní Němci, výborný big beat. Tak jdem na to.

0: Radio Beat. Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
1: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeji Pepa Lábus. Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař a designér Ronny Plesl asi polovinu uměleckých děl ze své sbírky, zahrnuje hlavně díla předních současných tuzemských výtvarníků. V pražské galerii Magnus Art lze vidět také Pleslovy reliefy na téma benátských zrcadel. Výstavu můžeme vidět do 15. srpna. Plesl nám k ní řekne víc.
3: Když jsem prodal svůj jednu z prvních soch, tak jsem šel po Staramáku, tam byla taková nějaká zvláštní galerie a tam byla Vasarelyho serigrafie a já jsem si ji koupil za strašný peníze tenkrát, pro mě jako pro studenta. A to byl vlastně jedno z prvních věcí, ale Vasarelyho serigrafie. A potom jsem si řekl, když vydělám nějaký peníze, tak vždycky budu něco kupovat a u toho jsem už zůstal.
2: Family Park Česká Skalice dosáhl významného úspěchu v odchovu kondura krocanovitého, vzácného mrchožravého dravce s rozpětím křídel až kolem skoro metru a tři čtvrtě. První úspěšný odchov tohoto druhu se tam uskutečnil už v roce 2023. Letos rodiče postupně nanesli 6 vajec, z nich se 5 mláďat úspěšně narodilo v těchto dnech. Rádiu Beat to sdělil majitel Family Parku Luboš Moravec. Některé části mexického hlavního města se propadají o víc než 2 cm měsíčně, uvedl to americký NASA s odkazem na nové měření z vesmíru. Fenomén tzv. Subsidence, který Mexico City zaznamenává už mnoho desítek let, komplikuje fungování podzemní infrastruktury i stabilitu budov. Úřady se tomu snaží čelit různými opatřeními, například čerpáním vody do podzemí. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.

0: celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Tak, přátelé, jsme v poslední hodině sobotního odpoledne. Už se hraje třetí třetina Česko-Slovensko. Byl jsem teď trošku mimo, ale velice milá mladá paní mě teď oznámila, že stav už není 2-1 pro nás, ale 2-2 na začátku třetí třetiny. Tak samozřejmě celou tu třetí třetinu budu sledovat průběh tohoto velmi důležitého zápasu, jak pro nás, tak i pro Slováky. No a teď už další cover, velice zajímavý, kapela Weezer a skladba Enter Sandman, tudíž Metallica. Zase trošku jiná úprava, zase jiný pohled. Tak od toho samozřejmě ty covery jsou. Covery, jako že to zpíváte úplně přesně, nebo hrajete přesně, jako je originál. To nemá význam. To možná tak někde, jako na Mejdanu, dejme to, na Mejdanu už vůbec se nehrajou věci tak, jak jsou v originále, co si jdem povídat. Ale prostě, můj názor, když už někdo dělá cover, tak tam má vložit kus svého já do toho coveru, do té originál písničky, aby to dostalo zase další nějaký jiný rozměr. Aby ta písnička totiž žila dál. O to jde. Teď jsem to řekl hezky.

0: víkend cover verzí na Rádiu Beat.
1: Rychlá zpráva z hokeje, přátelé, jsme téměř v polovině třetí třetiny. Stav mezi Českem a Slovenskem je stále 2-2. A co se týče vyrovnanosti hry, tak v skutku je to tak půl na půl, 50-50. Opravdu hrají dobře naši, hrají dobře i Slováci. Tak uvidíme, jak to dopadne. Pokud mi zbyde čas, budu ještě informovat. Pokud nastane prodloužení třeba, tak to už si musíte říct Radkovi, který nastoupí po mně v rokové pípě. Jestli ale vůbec na to chodí, on nemá čas, protože on má vždycky velký fofr, protože to je velmi oblíbený pořád a píšete mraky vzkazů a přání, takže opravdu šetřete nám Radečka, protože my ho potřebujeme. Tak, pojďme k další cover verzi a ta je úžasná. Roll Over Beethoven, to je písnička, kterou napsal Chuck Berry, taková rock'n'rollovka. No a tahle píseň se zalíbila mnoha muzikantům, ale taky jednomu geniálnímu muzikantovi, který se jmenuje Jeff Lynne, zakladatel ELO, tedy Electric Light Orchestra. Skladatel, aranžér, frontman kapely Electric Light Orchestra. Nakonec člen i té superskupiny Traveling Wilburys, že jo, kde byl s Bobem Dylanem, s Georgem Harrisonem, Tomem Pettym a Roy Orbisonem. A on, Jeff Lynne tedy, tak tato pětice. Nádherný dvě desky natočili, přátelé. Traveling Wilburys, pokud jste se doposud k tomu nedostali, k tady té muzice. To je taková pohorová, skvělá muzika, která jede, která má šmrnc, odpich, myšlenku a výbornou náladu, fantazie. No, jsem odbočil teďka. Ale vlastně jsem zůstal u Jeffa Lynna, tedy frontmana kapely Electric Light Orchestra. No a Jeff Lynne jako skladatel a aranžér do té původní pecky Chucka Berryho vsadil ještě svoje hudební myšlenky a ještě tu skladbu rozvinul vlastně do takového krásného tvaru. Jede to stejně tak, je to rock'n'rollovka, ale trošku jinak saranžovaná. Na začátku té skladby uslyšíte, protože je to Roll Over Beethoven, tak tam uslyšíte motiv samozřejmě Beethovenovi osudový a pak hned nastane ten riff, který je zase typický pro Chucka Berryho. No a pak už se to rozvine do té celkový orchestrace, do té celkový aranže tady té písničky. To jenom jsem vám to chtěl tak jako nastínit, abyste to třeba i líp vychutnali. Nebo ne, no. Já nevím. Roll Over Beethoven. Původně Chuck Berry, teď Electric Light Orchestra v aranži Jeffa Lynna.

0: Předělat můžete panáčka z Modelíny, ale předělat píseň? To už není taková legrace. Cover víkend po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Ano, něco se dá předělat, něco se nedá předělat. Chlapa nad 60 nepředěláte, stejně jako ženskou nad 50. To mám takovou určitou zkušenost a ne jednu, přátelé, věřte mi. Jo, já nikdy neradím nikomu, nikdy, ale v tomhle mi věřte, to prostě nejde. Ale pozor, teď jsou, jak vyvstalo v hlavě, ale teď hlavně důležitá informace z hokeje, změna skóre, přátelé. Kapitán českého týmu Červenka dal úžasný gól, jakoby bruslí, ale ne kopnutí brusle, ale změna směru puku bruslí. Zkoumalo se to opět, kamerou se furt na tomhle mistrovství světa furt něco zkoumá. Já myslím, že za chvíli se bude zkoumat každý prd. Ale tak se to zkoumalo prostě a gol byl uznán naprosto po právu, ale. Takže stav utkání v třetí třetině je 3-2 pro český tým. Tak Češi budeme fandit, že jo, samozřejmě. A proti Slovákům nic nemáme. Nenadávejme. Všichni fandějí svýmu mužstvu, tak to má být a tak to má být. Tak to má ve světě fungovat, a ne, aby se furt všichni prali, už mě to začíná srát. No nic, tak to se nějak rozčilil, vidíte. Pojďme na další cover, Bruce Springsteen, tady nemusím vůbec nic říkat, a taky nebudu. Because the Night, skladba, která samozřejmě patří k repertoáru Patti Smith. No a jak to udělal Bruce Springsteen? Hele, já nevím. Já jsem si to nepustil a ani to neznám, podání Bruce Springsteena Because the Night. Tak jsem sám zvědavej, možná jako mnozí z vás. Pojďme na to.

0: dobré pořekat. Když dva dělají totéž, není to totéž. Cover verze těch nejlepších rockových songů na Rádiu B.
1: Tak přátelé, já jsem na konci, už více do vstupu nedostanu, zápas Československo na konci ještě není, do konce zápasu zbývá 5 minut, jsme tedy v třetí třetině, 5 minut do konce a aktuální stav je 3-2 pro Česko. Ještě se může stát spoustu věcí, sledujte, dobře, já budu taky sledovat, no a budu v napětí. Tak a závěrečný cover Breaking the Law, no tak to je velký hit kapely Judas Priest a velice skvěle se týhle písně ujme dvojice Udo Schneider a Doro Pesch, tedy dáma a pán rockové hvězdy. No a já se budu těšit zase zítra odpoledne prostředí úžasných coverů. Samozřejmě i hokejových utkání, to je jasný. Tak, za chvilinku Radek a roková pípa, krásný zbytek horké soboty, musím říct, vám přeje Dan Kohout. Mějte se, čau.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Pohodový téměř letní sobotní večer všem bíťačkám, bíťákům a samozřejmě i bíťatům přeje Radek Leitl. Na dálku, aspoň symbolicky tedy, zdravíme mé kolegy a samozřejmě i všechny bíťáky, co se dneska sešli v Lokti na bítové síni slávy. No a vás ostatní opět vítám v našem výčepu u rockové pípy, kde si můžete až do 23. hodiny zase vybírat a objednávat tu nejlepší muziku podle vašeho přání, vkusu a chuti. Vaše nápady a tipy na to, co byste dneska večer rádi slyšeli, mi posílejte tak, jak už jste zvyklí, tedy na SMS bránu 720 001 222, anebo na mail studio@radiobeat.cz. No a pokud zavoláte na linku 210 32 33 34, tak si tady můžeme spolu popovídat nejenom o vaší oblíbené muzice, ale třeba taky o tom, co máte právě na grilu, nebo jakou pohodičku si užíváte někde pod pergolou, protože přesně k tomu je dnešní večer jako stvořený. Takže, abych to nezdržoval, na rozjezd dnešní rockové pípy jsem vybral kapelu Rainbow, no a pak už to bude zase jenom na vás.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No vida, a hned první SMSka mě připomněla, že ne každý býťák teď sedí někde na zahrádce u grilu, ale taky může být někde úplně jinde, třeba v práci. Ahoj Ráďo, chci tě požádat o písničku Rádio od kapely Rammstein a chtěl bych to pro všechny, kteří si nemůžou užívat víkend doma, ale pracují stejně jako teď já. Moc díky, Uba. Tak tohle přání samozřejmě splním, ale ještě předtím, než všem pracujícím pošlu to Rammsteinovské rádio, tak bych využil toho, že dneska máme na beatu víkendový speciál věnovaný cover verzím. A protože určitě každý z vás má nějakou tu svou oblíbenou, tak si dneska večer můžete psát nebo volat o ty, které se vám líbí nejvíc nebo o kterých si myslíte, že se tak povedly, že bychom si je mohli dát dneska večer jako zpestření v rámci rokové pípy. Něco z toho už vám během dne pustili Jirka s Danem a zítra ještě pustí, ale pokud bychom ještě nějakou opravdu povedenou našli, volejte nebo pište a pokud to bude v mých silách, rád ji zařadím. Ale takhle, nebudeme hrát určitě jenom cover verze a už vůbec neotvírat tu naši oblíbenou Pandořinu skřínku. Žádné Queeny v japonštině a podobné vizáry, to nečekejte, to si necháme na jindy. Ale pokud najdete nějakou hezkou nebo zajímavou cover verzi, dejte vědět. No a abych vás tak trochu naladil, tak vždycky na začátku každé hodiny nasadím jednu z těch známých a celkem povedených, no a uvidíme, na jaké si pak třeba během večera vzpomenete ještě další.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Další SMS, která mě sem dorazila, nepřišla od jednoho býťáka, ale hned od čtyř na jednou. Dobrý večer, co kdybychom si dneska dali Tragedies? Pája, Jenda, Jirka a Štěpán. No, hned čtyři jsou tady na mě, tak to musíte uznat, že prostě ty Tragedies tam musím zařadit. Ale já bych je dal i tak, protože to je jedna z mých oblíbených kapel a já si myslím, že i vám udělám radost touhle peckou.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Sojka Zdavle, ahoj.
2: Ahoj, Sojko. Jaké máš přání?
1: Chtěla bych nechat zahrát písničku své kamarádce, co mi minulý týden hrála z hrádku a zvala mě na svoji oslavu narozenin, že pozvání přijímám, moc se těším a přeju jí vítězství na dnešním Guláš Festu, kde soutěží v týmu Guláš Mamky a že jí mám moc ráda a je taky moje nejlepší kamarádka.
2: To je Guláš Fest, to zní zajímavě. Kde to je vlastně?
1: Je to v Belku, v Hrádku, ve Slezsku.
2: Jo, tak to je asi dál, to už dneska nestihneme. No,
1: je to hodně daleko.
2: Je to hodně daleko. Já si pamatuju vlastně, to byla kámoška, která tě nechávala zahrát, říkala něco o té oslavě. Takže to bude vlastně k tomu.
1: Přesně, to je ona a já jsem minulý týden, ale bylo plno, tak mám teďkom štěstí.
2: Tak a co jí pošleme teda?
1: Chtěla bych jí poslat písničku od Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.
2: Tak to je dobrá volba, to si myslím, že jí potěší. No a my budeme držet aspoň na dálku palce, ať ten Guláš Fest vyhrajou, a nebo ať ho nemusí ani vyhrát, ale ať se jim guláš povede, to stačí.
1: Prostě přesně, její guláš bude určitě nejlepší i tak.
2: Takže to podpoříme ještě těma Guns. No a tobě děkuju za zavolání a přeju hezký večer.
1: Děkuju ti moc, tobě taky hezký večer a i všem býťákům.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Týna. Já bych dneska měla takový zvláštní přání. Já bych chtěla zahrát písničku od kapely, která vlastně neexistuje. Je to písnička ze seriálu, který se jmenuje Daisy Jones and the Six. I ta kapela se tak jmenuje.
2: Aha, já už vím, o co jde. To je seriál vlastně inspirovaný skupinou Fleetwood Mac.
1: Přesně tak, ty mám taky moc ráda, takže nedávno jsem si ten seriál znovu pouštěla, už asi po třetí. A chtěla bych teda zahrát cokoliv z toho.
2: Jo, takže mám najít soundtrack k tomu filmu nebo seriálu a když vyberu cokoliv, tak všechno bude v pořádku, protože jsou tam tak skvělý písničky, že můžeme pustit cokoliv.
1: Přesně tak.
2: Tak já ti děkuju za tenhle tip, to je zase zajímavý zpestření a pro všechny fanoušky Fleetwood Mac by to mělo být něco jako povinná školní četba, protože ten seriál, byť se to nemenuje tedy, nebo nejsou tam jejich jména, ale všichni ví, o co se jedná a je to inspirovaný vlastně příběhem té kapely, že je to tak? Říkám to dobře.
1: Jo, mělo by to tak být.
2: Tak tohle pustíme rádi, to si myslím, že se bude líbit a můžeme ještě třeba připomenout, že kdo ten seriál ještě neviděl, tak ať se na něj někde podívá.
1: Určitě.
2: Děkuju za tenhle zajímavý tip. Přeju hezký večer a zase se třeba někdy ozvi, až uvidíš něco zajímavého a budeš se chtít podělit s ostatními býťáky.
1: Taky moc děkuju.
2: Díky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Rádi bychom nechali zahrát pro našeho kamaráda Edu, který se momentálně léčí v rehabilitačním centru ve Stodůlkách, něco na povzbuzení, něco třeba od Luboše Pospíšila. Edo, drž se a všichni ti moc držíme palce. Martin a kolegové kamionáci.

0: Dvojka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Dan. Čau Radku, zdravím tě do rádia.
2: Ahoj.
1: Ahoj, já reaguju na tu tvoji výzvu ohledně coveru, protože já jsem si vzpomněl na jeden cover od mý oblíbený kapely Ghost. Písnička Jesus, He Knows Me. Znáš jí?
2: No, jasně, to je hodně povedený cover.
1: Já jsem si na něj vzpomněl a mám dobrou náladu a dal bych si, jelikož je tak hezky, tak pro všechny býťáky a pro všechny, kdo čekali na tyhle počasí, na tohle počasí, tak jako já.
2: A co jsi dělal, když je takovýhle počasí?
1: Tak já mám rád kolo, takže jsem to hned využil a s přítelkyní jsme si dali kolečko kolem našeho rodného města.
2: Dobrý, tak jo. A teď jako odměnu teda si dáme ještě ty Ghost.
1: Tak jo, moc krát ti děkuju.
2: Tak já děkuju tobě, že jsi se ozval, zareagoval si na tu můj výzvu. No a začínáme docela z ostra, protože tohle je opravdu hodně povedená cover verze. Takže díky moc, měj se fajn a děkuju za tenhle tip.
1: Ty jsi mě taky hezky, čau.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dorazila mi sem další SMSka a vidím, že tohle asi bude časté téma dnešního večera. Oni totiž zítra mají svátek Jany a určitě známe minimálně jednu nebo dvě, možná i víc, kterým budeme chtít popřát a poslat malý dárek ve formě písničky na rádiu Beat. No a tahle Jana, která napsala první, tak ta to vyřešila za vás, protože ta si dárek chce nadělit sama pro sebe. Ahoj Radku, zítra mám svátek, tak bych si přála od rádia Beat malý dárek už dneska. Nejenom pro mě, ale i pro všechny býťačky Jany. Pust nám prosím od Uriášů Look at Yourself. Děkuju a přeju vám i všem hezký den. No, Jano, my ti taky samozřejmě přejeme hezký večer. Hlavně ten zítřejší sváteční den ti přejeme, ať stojí za to. A teď plním tvoje přání pro tebe a pro všechny Jany, které zítra budou slavit. Tady jsou Uriáši a písničku, kterou pro vás Jana vybrala. Look at yourself.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, ahoj, Radku, tady Murphy.
2: Ahoj, ahoj.
1: Mohl bych dneska pro změnu, co nehraješ, kapelu Evergrey, švédskou progmetalovou, jestli by to šlo pro takový oživení nebo malinkou změnu a vlastně jakoby eventuálně novinku do vysílání rádia Beat?
2: No určitě, já teda Evergrey nikdy nepouštěl ještě v rokové pípě, to máš možná pravdu v tom, že dneska to bude úplně prvně. Kapelu tedy znám, ona už taky hraje nějaký ten pátek, ale jo, proč ne, taky dneska dáme a připomeneme Beaťákům. Určitě tady od nich něco najdu.
1: Jasně, bylo by to skvělý a přál bych to všem Beaťákům, aby si to poslechli, protože to je skvělá muzika. Bohužel trošičku je v pozadí v ostatních kapel, no.
2: Tak to dneska napravíme a trošku ji popostrčíme dopředu.
1: Jasně, bylo by to super.
2: Dobře, takže dáme Evergrey. No a já ti děkuji za zajímavý tip a rovnou můžeme Beaťákům říct, že tvůj tajný tip, který jsi mi tenkrát před půl rokem dal na kapelu Crownlands, tak to má veliký úspěch a každému, komu jsem to doporučil, tak se to hrozně líbí a opravdu, jestli někdo může být nástupcem kapely Rush, tak to můžou být zrovna tihle dva Kanaděni.
1: No, je to výborný a mám z toho radost, že to Beaťáci poslouchají, že se jim to líbí.
2: Určitě se k tomu ještě někdy spolu vrátíme. Dneska tady dáme Evergrey, já ti přeju hezký večer a díky za tenhle zajímavý tip.
1: Krásně hraješ, tak ti děkuju za všechny typy muziky, které hraješ a je to prostě paráda. Všem Beaťákům hezký večer a krásný poslech samozřejmě.
2: Díky, měj se hezky, ahoj.
1: Taky díky, čau čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Pavel. Sedíme v Nezjesticích na chatě, grillujeme, máme takovou rodinnou oslavu a rádi bys nám mohl zahrát Bobra od Krausberry. Ty tady máme všichni moc rádi. Díky moc.
2: Bobry od Krausberry, no tak to samozřejmě můžu. Teď mi napadlo, mně se to prostě pořád dere vždycky na jazyk, jak někdo řekne zvířátko, tak já řeknu, takže až příště uvidíte Bobra, neříkejte si, to je ale ňuňu zvířátko. A všichni asi určitě víte, co tím myslím. A takže samozřejmě zahrajeme Bobry od Krausberry a co slavíte na chatě?
1: Slavíme 60. s manželkou.
2: Každý zvlášť nebo dohromady nebo...
1: Ne, dohromady, my jsme tak natěsno, že to dáváme dohromady.
2: Jo, tak to vám samozřejmě teda přeju. Všechno nejlepší a...
1: Díky moc.
2: Do dalších 60 let, ať vám to ještě pořád tak jako hezky jde, jako doteď.
1: Tak jo, tak díky moc.
2: Měj se hezky a přeju příjemný večer. Ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu B.
1: Začíná druhá hodina rockové pípy a i teď je tu stále s vámi Radek Leitl, připravený namíchat pro vás další várku z hudebních tipů a přání. Tam je můžete posílat jako SMSky na číslo 720 001 222 anebo mi můžete rovnou zavolat sem do studia a to je to číslo 210 32 33 34. A pokud se dovoláte, tak ke své oblíbené kapele nebo skladbě můžete pak připojit třeba i to, komu a proč byste ji právě dneska chtěli věnovat.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, prosím o písničku Show Must Go On pro Vaška. Vašku, jsi skvělej kámoš a kolega. Držím ti palce na putování další životní etapou. Náš úsměv pořád zůstává. Show Must Go On. Petra.

0: na Rádiu Beat.
1: O další kousek do dnešní rokové skládačky se postaral SMS-kou náš věrný a pravidelný posluchač pan Pershing. Tímto ho zdravím, také jeho přítelkyni Stáňu. A tihle dva si vybrali dneska písničku Pravý muži zkušení od Jirky Schellingera. Což samozřejmě zahrajeme rádi a jenom ještě dodatek. Pan Pershing se v SMS-ce rozloučil sloganem Chlastem za světový mír. Já si myslím, že dneska vzhledem k počasí a jak se mi různě hlásíte, tak z těch pergol a z chatiček, jak sedíte a ta pohodička je tam, tak si myslím, že hodně bojovníků dneska vezme tohle heslo za své a možná i někteří padnou v tomhle boji, to se nedá nic dělat, no. Ale věřím, že zítra se zase oklepou a jdou do toho naplno. Takže tady je Jirka Schellinger a Pravý muži zkušení.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku, tady Anes.
2: Jo. Ahoj.
1: Radku, prosím tě, dneska mám takovou prozbu. Byl jsem v kině na filmu o Iron Maiden a bylo to tam vlastně, ze začátku tam bylo o tom Paulovi Dianovi, o prvním zpěvákovi na Iron Maiden. A byl jsem z toho docela tak trošku smutný, jak on dopadl a všechno. A teď jsem si vzpomněl, že 17. 5. by měl 68 let. Chci se zeptat, myslíš si, že bys mi tam mohl pustit pro nás tady na zahradu písničku Strange World? A já si myslím, že to je jedna jeho z nejkrásnějších písní, co by naspíval.
2: Jsem rád, Anesi, že si připomněl tohle, byť tedy smutné výročí už nedožitých 68. narozenin.
1: No.
2: Jinak se zeptám teda, promiň, jak se tě ten film líbil, to jsme tady právě rozebírali minulý týden s Býťákama, tak chci znát i ten tvůj názor.
1: No, můj názor je takový, líbil se mi, bylo to jako fajn, akorát taková pasáž se mi tam nelíbila, když Bruce Dickinson odešel pryč, tak tam nastoupil ten Buzz Bailey jako zpěvák a ten Iron Maiden to trošku spadnul u fanoušků, no a připadalo mi to trošku, že to na něho jakoby hodili. Že vlastně potom, když se vrátil Dickinson, takže ten Iron Man zase skoupil zpátky, jo. Já si myslím, že ten Buzz Bailey byl výborný zpěvák, ale hodně na fanoušku si tam ho prostě nechtělo. Nevím, no, jako možná, že to byl můj pohled, jo, ale nevím, co k tomu říct, jako, jo.
2: Dobře, tak teď si vzpomeneme na jiného zpěváka, připomeneme si teda Michaela Paul Diana. A ty si vybral Strange World písničku.
1: Ano.
2: Takže teď
1: a to vlastně se dneska hodí, je to takový divný svět dneska.
2: Úplně přesně, ano, je to divný svět, tak si dáme divný svět ještě i ten od Maidenů.
1: Dobře, děkuju a přeju ti, ať moderuješ tak, jak do teďka, super, prostě je to fajn.
2: Děkuju, Anesi, já tobě děkuju zase za další zajímavý tip a těším se, až si zase příští týden třeba popovídáme na téma jiné kapely, kterou objevíš nebo připomeneš.
1: Takže budu hledat a budu se dívat.
2: Dobře, tak jo, tak děkuju.
1: Taky, měj se krásně.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Čau Ráďo, to je Jirka Luka.
2: Nazdar Jiří.
1: Hele, bylo by možný od Vítkova kvarteto Pražský démon.
2: Proč bychom nezahráli takovouhle starou klasiku?
1: Tak dobrý, tak pro všechny býťáky a pro tebe, no.
2: Děkuju, jenom se zeptám, jak je na Vysočině.
1: Slunečno, pěkně, právě minulou sobotu se nevolal, protože pršelo. Byl jsem schovaný, teď u grilu sedím pěkně, jak je to dobrý.
2: Jako každý, ano, správně.
1: No jasný. Tak jo, díky, čau.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, ráda bych pro svoji ségru Vicky nechala zahrát naši oblíbenou písničku od kapely Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Děkuju, Nicky. Takže od Nicky pro Vicky posílám jedny Aerosmith a takovou malou vzpomínku na devadesátky a Armabeton.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, čau, tady Miloš.
2: Ahoj, Miloši.
1: Prosím tě, šlo by pan Killer, dívá si.
2: No, to víš,
1: jo. A to trošku osvěžíme ten večer.
2: Jo, já myslím, že to bude takový osvěžení, až nám z toho bude ouvej. Jo, jasně, jo. To víš, jo. Rozjedem to pořádně.
1: Tak jo, děkuju.
2: Pro koho to bude, nebo kam to budem posílat?
1: Velký újezd u Olomouce.
2: Je, to je dálka. No, tak dobře. Předpokládám, že to bude někam ke Krbíku, anebo pergola, grill.
1: Pergola na zahradě, no, pěkně, klasika. Na sluníčku zatím.
2: Klasika. Tak jo, takže určitě, určitě si uživejte dnešní večer a já vám ho ještě snad zpříjemním těmi Judas Priest.
1: Dobře, díky, mějte se, čau, čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Stáňa. A já bych měla za tebe prosbičku. Já jsem měla včera narozeniny, ale bohužel tam nebyl ty, Radku. Jako yeah. Čipáku. Takže bych teďko o tebe chtěla. Jestli bys mi zahrál. Buď Ozzyho, já ho miluju, ale vím, že ho hrajete pořád. Mama, come on, ho. A nebo něco od Kabátu, kdyby to hodil.
2: Hele, Ozzyho sice hrajeme, ale jak říkám, Ozzyho není nikdy dost. A navíc,
1: měla si
2: narozeniny, tak aspoň malej dáreček dodatečně bych tě chtěl poslat, takže Ozzyho určitě dáme, jo?
1: Jo, mama, come on, ho, a děkuju moc, hele.
2: Jasný.
1: A ještě můžu něco říct, tady my jsme u sousedů, protože my tady máme takový v chatový osadě, kam chodíme, a chtěla bych to nechat hrát pro všechny. Co mě držej nad vodou a pro moje děti, vnouče, máme i koně Araby a prostě pro všechny ty krásný lidi, kteří jsou u mě a držej mě v tom, že prostě miluju Radio Beat, miluju bohužel rock, ono to je někdy těžký, se z někoho proplet, ale je to tak, no.
2: Dobře, Stáňo.
1: Děkuju moc za všechno.
2: Nemáš zač? Dodatečně ještě všechno. Nejlepší k těm tvým narozkám a tady posílám toho Ozzyho, jo?
1: Děkuji ti moc. Ahoj.
2: Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, ja te zdravím, daj Roman.
2: Ahoj, Romane, zdravím te.
1: Sedíme tady na zahrádce s mladýma, vím, že máš konverze, tak říkám, hele, si necháme zahrády, bych se náhodou dovolil. A ty měli tak prominutě na těch prostý takový nápady, že nejradši bych jim nechal zahrát po vysvě vejš, protože tohle to fakt už se nedá, jako studánko stříbrná, takovýhle návrhy, to ne na rádiu, to ne.
2: To ne, pro boha.
1: To ne.
2: Ještě toho drobet, tak.
1: To ne, říkám jedině po vysvě vejš, jako už jste mi to hráli, jako

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak zase musím teď vystřídat telefony za SMSky, protože tady je jich taky dost a vidím, že tady už se slaví vítězství našich hokejistů. Zdravíme od grilu z Wolfartic, no od grilu, odkud jinak, že jo. Po úspěšném vystoupení našich českých hokejistů bychom si dali třeba Leonard Skinnert, Still Unbroken, díky Péťa. No, já jsem to tedy neviděl, jenom tak, jak jsem stihnul sledovat, jak naskakovaly v onlineu ty zprávy, tak se všichni shodli, že dneska nevyhrál ten lepší, ale ten šťastnější. Ale jak říkám, historie se neptá, body jsou naše, no a na oslavu si dáme třeba ty Leonard Skinnert.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, ahoj. Díky moc, abych chtěl pustit jednu písničku, jestli bych mohl poprosit. Já jsem chodil dlouhou dobu na kytaru k Václavu Veselému a bohužel nedávno odešel, abych mu chtěl poslat do kytarového nebe Radima Hladíka, který ho měl moc rád a i s ním někdy hrál, tak by to bylo super, jestli něco máte.
2: Určitě, vyberu a pošlu, samozřejmě.
1: Jo, to je pecka. Tak díky moc, díky. A zdravím všechny.
2: Tak jo, tak děkujeme a měj se hezky. Ahoj.
1: Díky. Čau.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Ještě předtím, než odstartujeme druhý poločas rokové pípy, tak jenom připomínám, že i do něj si můžete stále ještě přidávat své oblíbené kapely a skladby. A dneska navíc třeba i vaše oblíbené cover verze. A to SMS-kou na 720 001 222, mailem na adresu studio@radiobeat, no a nebo tím, že mi zavoláte na linku 210 32 33 34. Klidný sobotní večer a pohodový poslech té nejlepší muziky na vaše přání vám z býťáckého výčepu přeje Radek Lajtl.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, ahoj, tady Filip z Věže. Volal jsem se do Rokové pípy?
2: Přesně.
1: Ahoj, ahoj, hele, prosím tě, já bych si chtěl nechat zahrát napsání, jestli by to šlo.
2: No, jakou?
1: Hele, já mám, teď jsem tady na pergole, mám tady roztopený grill, nějaký maso, máme tady to celkem skvělou společnost. Hele, já bych si chtěl nechat zahrát, šli by dát Kerni? Máš tam něco od Kernu?
2: Určitě bych něco našel.
1: Tak tady prostě je něco od Kernu a bude to hlavně pro moji mamku a tátu, hlavně speciálně pro mamku. Měla teďka poslední dobu celkem složitý období, náročný týden a rád bych ji to chtěl nějak vynahradit. Tak jestli bys si to poslal.
2: Určitě, to víš, že jo, to není,
1: tak jo,
2: není
1: děkuji
2: problém.
1: Ti moc.
2: Jestli jí to děkuji udělá radost, jo, tak
1: určitě jí to udělá.
2: Tak to je v pořádku.
1: Tak to díky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Dvojka, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Radek, dobrý večer, zdravím tě, Ráďo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Prosím tě, my jsme dneska s manželkou, já už jsem psal SMS-ku teda, to nevím, jestli by vyšlo, my jsme dneska bourali krb, jsme trochu zaprášení, špinaví, jestli bys nám mohl po té dříně zahrát Deep Purple, Eniu, pro všechny byťáky.
2: No, to víš, hlavně, jo, to já myslím, že to i zasloužíš.
1: Hlavně pro moji milou Jarušku.
2: Určitě. Všichni teď lebedí někde, válí se u grilu a ty si ještě musel makat, tak komu jinému bychom měli zahrát
1: jo,
2: než tobě?
1: Jo, pozře, padám na hubu, ale už sedím u pivka, teď jsem si nachystal hromadu tady večeří nějaký, takže už to je dobrý, už je to dobrý.
2: Už je to dobrý.
1: A zítra budu pokračovat, ale potřebuju nabít.
2: Dobře, tak dobijeme baterky, dáme Deep Purple, jo?
1: Jo, super, díky.
2: Tak jo, tak hele, ať se práce daří i zítra, no a snad to dobře dopadne všechno.
1: Jo, určitě.
2: Jo?
1: Super.
2: Tak jo, hele.
1: Perfektní, díky, měj se.
2: Ahoj, ahoj.
1: Měj se, ať se daří, čau.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak, teď se podívám mezi vaše SMSky, kterých přišlo zatím docela dost. A tady vidím, že budeme lovit v archivu české big beatové klasiky. Ahoj, můžeme poprosit o kapelu Odyssea? Zahraj nám prosím Nádraží Florence a pošli to do Kosic. Pozor, bez háčku nad S. Ano, pošlu to do těch správných Kosic, i když do Košic bych možná taky Odysseu poslal, ale tam by asi tuhle kapelu neznali. I když, možná, že jo. Ona v 80. letech Odyssea jezdila snad úplně všude a člověk se diví, kde všude ji znají. Tak ona je to fakt asi jedna z těch největších beatových legend u nás. Tak dobře, takže do Kosic teď posílám Nádraží Florence a zároveň i vzpomínku právě na ty 80, na ty nejhezčí big beatový léta.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Nazdar, nazdar. Pěkný večer všem. Chtěl bych poprosit o nějakou pěknou písničku od Kisu. Nejlepší asi bylo Forever. Jo? A bylo by to pro všechny lidi, kteří se dobře baví na acetylence v mohelnici.
2: Tak jo, tak myslím, že si vybral od Kis asi opravdu jednu z těch nejlepších. Tu mám taky rád, takže tu dáme rádi i pro všechny býťáky, kterým se Kis líbí. No a kde jsi říkal, že se tam bavíte? V mohelnici na...
1: Mohelnici na acetylence.
2: Acetylenka, no. To zní to zajímavě takový, teda.
1: No, je to takový veteránský místo, no, kde se už od covidu scházíme. No,
2: aha, jo? Tak to jo. Dobrý.
1: Hele, díky moc.
2: Jo? Takže přeju hezký večer a za chvilku tam taky. Pošlu ty kysáky, jo?
1: Hele, díky moc. Čau, čau.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Dan.
2: Ahoj. Slyším tě teda hodně špatně, tak doufám, že to přání, které máš, tak nějak vyluštíme. Tak povídej.
1: Měl jsem to na handsfree, teď už by to mělo být výrazně lepší.
2: Teď je to výrazně lepší, máš pravdu. Povídej.
1: Já bych chtěl nechat zahrát hudbu Praha, Majolenku, šlo by.
2: Určitě.
1: A nechal bych to zahrát pro všechny býťáky, protože tady se teďka s přítelkyní vracíme z dovolené a krásně nám zapadá sluníčko, jedeme cestou na Jihlavu a je nám parádně a posloucháme hudbu na beatu a je to fajn.
2: No tak to je paráda. Kde jste byli na dovolený?
1: Byli jsme na Sardinii v Algeru a jedeme teď autem z Bratislavy, takže to máme takovej trip letadlo a auto.
2: Hezký. Sardinii závidím. Tam se taky chystám. Už mám i vybraný domeček, ale pořád mi to nějak nevychází.
1: No, to vyjde, protože je tam na co koukat a my jsme byli poprvé a je to teda opravdu nádhera. Kvostná zem.
2: No, věřím tomu. Ať ten tripík nakonec teda dobře dopadne, když už jste vlastně skoro až na konci, tak ať to dojedete šťastně až do toho úplného konce a já vám tam teda pošlu na cestu tu Majolenku.
1: Moc děkujem, zaše, měj se.
2: Tak jo,
1: ahoj.
2: Tak, ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak před chvilkou tady byla řeč o Košicích, čiže tedy Slovensko. A teď tam ještě na chvilku zůstaneme, myslím tedy na Slovensku, protože se nám ozval náš stálý posluchač, pan Marian. Ahoj Radek, dnes jsme počúvaně pípy spod altánku pri grille, po případě výryvky, vymenili za postel. Prešla k nám totiž na návštěvu vtěrka Chrípková. No a ako to u vtěrky bývá, nie a ne odíst. Tak prosím ťa, na pomoc s bojom s ňou, zahraj nám Manowar Warriors of the World. Pozdravujem všetkých býťákov, Luba a Marian zo svätého Petra. Tak Manowar samozřejmě pošlu. Doufám, že s tou chřipkou pomůže zabojovat a taky tak nějak po tom dnešním výkonu v hokeji si myslím, že bychom jim tam měli dát takovou malou omluvu, protože opravdu nevyhrál ten lepší, ale ten, kdo měl, víte odkud, kliku. No, takže Manowar, teď posílám Marianovi, přeju brzké uzdravení.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, Lásku, tady David.
2: Ahoj, Davide. Čau.
1: Čau, tak já se budu psát písničku, jestli můžu.
2: To víš, jo, ty můžeš všechno, povídej.
1: Tak dneska tam dáme něco hodně, něco pořádného od Rammsteinu.
2: Ty jo, tak Rammstein jsme sice pouštěli na začátku, ale to vůbec nevadí, klidně je dáme znova.
1: Něco
2: nejpořádnějšího. A necháš teda výběr na mě?
1: Jo.
2: Tak jo, tak já najdu úplně to nejvíc něco nejpořádnějšího v Rammsteinu a pošlu ti to tam za chvilku, jo?
1: Jo. Tak jo, dám to jenom pro tebe do studia.
2: Děkuju, děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: A hlavně, jestli mu to pomůže v tom skládání nábytku, no tak to bych měl asi poslat určitě.
1: To určitě děkujeme, protože je to náročné a podlaha i topení se nám podařilo položit. Díky určitě tomu, že jste nám zahráli písničku, tak si myslím, že i ten nábytek bude teďka fajn.
0: Jo, já jsem na něj vzpomínal, jak mi volal. Já mu nerozuměl ani slovo, ne? On tam byl někde zaklíněný pod topením.
1: Jo.
0: A chtěl zahrát něco od Rainbow, ale nemohl se vymáčknout, protože telefon držel někde, já nevím, kde za hlavou. A
1: ano, jo, my jsme pracovali v tu sobotu zrovna do jedné do rána, takže to bylo.
0: No teda,
1: jako...
0: to máte můj obdiv. Dobrý, tak já vám tam aspoň zpříjemním ty noční práce tím Mikem Oldfieldem, jo?
1: Děkujeme, super. Tak zapněte se, nashle.
0: Ahoj.

0: Rajo.
1: Ježišmarja, ahoj.
0: Ahoj, Petr, Staré Hradiště.
1: Jo, ty do toho řveš jak tur, čověče.
0: Ne, oni tam kusí, křičeli u grilu. Já jsem musel odejít, protože oni jsou zase takový rozměřený trošku a veselý.
1: Tak povídej, co si dneska zahrajeme?
0: Já tě chci poprosit, mám to velice jednoduchý, ale jestli to najdeš. Kapela Hammerfall, píseň Hammerfall.
1: Hammerfall na druhou tedy.
0: No.
1: Dobře.
0: Najdeš to tam.
1: No hele, náš archiv je velký, letos, co si myslím, že vůbec nemáme, tak nakonec tady najdu, takže asi tam bude i ten Hammerfall.
0: Já mám rád tuhle kapelu, já jsem je slyšel s Halloweenama, byl jsem na nich v Praze, když udělali ten druhý koncert, tenkrát bylo to vynikající v Foutu aréně, tak si je rád poslechnu.
1: Dobrý, tak dám Hammerfall od Hammerfall. Tak jo.
0: Na celou partu a pro tebe a jenom se tě neptám. Sleduješ mistrovství světa?
1: Musím říct, že ne teda.
0: Tak dneska dobrý s těma Slovákama jenom, že jsme vyhráli.
1: Já jsem jenom, pardon, že se k tomu vracím, já jsem jenom čet pár zpráv a tam bylo napsané, nevyhrál lepší, ale šťastnější a měli bychom se jim za to omluvit. Neviděl jsem to, ale tohle mi asi stačí.
0: Tak jo, moc rád jsem tě slyšel a těším se zase na příští sobotu.
1: Já taky, ahoj.
0: Ahoj, měj se hezky, děkuju.

0: na co máte chuť vy. Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Tak býťáci, pomalu se nám blíží zavíračka, takže jestli si ještě chcete vylepšit závěr dnešního večera vaší oblíbenou kapelou, pošlete mi SMS-ku na 720 001 222 anebo volejte 210 32 33 34. Nerušený poslech poslední várky z rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Radku, tady Zdenek.
3: Ahoj, Zdenku.
2: Hezký večer. Měl bych jednu prosbičku. Vnučka měla ve středu 14. Dneska má druhá vnučka 16. A mají rádi kabáty, jestli by byla možná zahrát písnička, kdo ví jestli.
3: No to víš, jo. 14, 16 let, jo, takovýhle nádherný věk.
2: No, tak my už jsme dědečkem, že jo.
3: No, taky nám bylo 14 a 16, no, ale...
2: Léta ubíhají, no.
3: Léta ubíhají, no.
2: Samozřejmě bylo by to pro všechny býťáky i pro tebe do studia.
3: Jo, díky, díky. Doufám, že jste ty narosky pořádně oslavili a jestli holky mají rádi kabáty, tak to je v pořádku.
2: Jo, taky půjdou teď na koncert, jak rozjíždějí to turné, takže taky vyrazím s nima, byl jsem na nich už 5x, takže stojí to za to.
3: No, je tam vidět dobrý vliv dědečka.
2: No tak my, co jsme odpojení Kysákama, Madonou, Nazaretama, Slejdama, Uriášema za mladých let, že jo?
3: Tak to musíme předávat dál, že jo, to je potřeba.
2: Tak.
3: Dobře, tak jo, tak dáme kabáty, no a pozdravuj holky a mějte se hezky.
2: Děkujem moc, vyřídím. Hezký večer přeju. Ahoj.
3: Tobě taky, ahoj. Ahoj.
4: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak zase něco z SMSek a tentokrát na téma cover verze. Tady nám píše stálý posluchač Vendelin z Vizovic. Ahoj Radku, když už jsme u těch coverů, tak co třeba Sonáta Arktika, písnička Still Loving You od Scorpions, ta se jim myslím celkem povedla. Pokud ji najdeš, pošli všem posluchačům. Díky a hezký večer. No, samozřejmě, našel jsem je tady a na Vendelinovo přání ji posílám teď všem posluchačům.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, dovolala jsem se dobře. Tak zdravím všechny býťáky. A jestli bych mohla poprosit, a měl bych tam písničku od Ozyho a Rity Ford. Teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Ford a Ozzy Osbourne.
2: Close my eyes forever.
1: No jasně, to je ono. Šlo by to, prosím.
2: No určitě.
1: Tak jo, jste super. Tak pro všem býťákům, pro vás, pro všechny dobrý lidi a rockery. Jo?
2: No, tak jo. Tak doufám, tak že jich je hodně a že jim všem teď uděláme radost.
1: Dobře, já taky. Tak jo, mějte se, hezký večer. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Haló, haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme. Jaké máte přání?
1: Jasné, jasné, slyšíme se, paráda. Chtěli bychom zahrát něco potom od Metallica, až dohraje Ozzy.
2: Co od nich dáme?
1: K tomu patří. Hele, co dáme od Metallica? Teď si vůbec nespomenu. Jo, ale nechám to na tobě, něco tam zahraje od té Metallica, ať to má grády.
2: Dobrá, tak já něco vyberu.
1: Jo, super. Díky moc, hezký večer.
2: Tobě taky.
1: Čau, čau.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Jirka, můžu písničku?
3: No, kterou?
2: ACDC, Wu Mei Wu.
3: ACDC, vidíš to, na ty jsme skoro zapomněli dneska večer. No, jasně.
2: Večer přes den hráli, ale teďko
3: ale
2: ne.
3: Večer nehrajou, no to je divný, no. Tak to musíme zavolat a trochu to prošťouchnout, no. Tak jo.
2: Díky vám.
3: Tak jo, takže ACDC, Wu Mei Wu,
2: Pro Jirku a spol sedíme na zahradě akce.
3: No, jako všichni dneska sedíme, grillujeme, pohodička, tak. Pivko chlazený.
2: Masíčko se dělá, oheň praská, ale děkuju moc.
3: Dobrý. Tak jo, tak se nenechte se rušit tej pohodičce a za chvíli tam budou ACDC.
2: Děkujeme, díky, ahoj.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Petr.
2: Ahoj Petře, jaké máš přání dneska? Co pro tebe můžu udělat? Nebo co ti mám pustit takhle?
1: Podobnou náladu Iron Maiden, The Wickerman.
2: Dobře, dáme Wickermana. Maidene už jsme tedy dneska slyšeli, ale to asi vůbec nevadí. Tuhle kapelu můžeme poslouchat pořád, jo. Že jo?
1: Jo, no. Já se taky těším na ten dokument
2: ještě, o Maidenech. Ještě jsi ho neviděl tedy?
1: Ještě ne.
2: Ale
1: za týden jdu na to do kina.
2: Dobře, tak potom se třeba, když tak ozvi a budu zvědavý na tvoje názory. Jo?
1: Jo, dobře, no.
2: Tak jo.
1: Tak hezký večer a moc děkuju.
2: Taky. Díky.
1: Ahoj. Díky.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Jej, Dabane, já jsem sledoval. Dobrý večer, dobrý večer. Rád tu tady Karel z Vysočiny, když se mi říkali Kauli, ale to už je hodně dávno. Mohl bych mít přání?
2: No to víš, že jo, Kauli. Tak povídej.
1: Tak poslouchej, prosím tě. Víš co, víš čo, já jsem hrozně smutnej. Často hráváte Omegu, ale jenom tu jednu písničku. Dyt do prkínka, dyt oni vznikli někdy v 68. roce, dyt oni toho museli vydat v mraky. Já mám doma výběr ze 75. roku. Tam jsou tak krásné písně. Prosím vás, zahrajte něco. Já teď zrovna tady u sebe seznam nemám, ale něco někdy aspoň jinýho, jenom ne pořád ty perly. Jo, to je furt to stejný. Já povali se říkám, na ten koncert bych ani měl strach, že oni snad nic neumí.
2: Určitě, určitě něco najdeme. Já si myslím, že tady máme spoustu věcí od Omegy.
1: No já o tom jsem přesvědčenej.
2: A určitě něco najdu, jo?
1: Dobrý, dobrý, udělej mi radost. Děkuju moc a pro všechny, kteří něco slaví a ti, co neslaví, ať mají radost taky.
2: Dobře, dobře, tak jo.
1: Tak jo.
2: Tak dohledat Omegu, ahoj. Jo? Tak jo,
1: ahoj. Ahoj, ahoj. Hudbě zdár.
2: Tak, ano, a to je dobré zvlášť.
1: A být tu zvlášť, jak
2: tak,
1: já vždycky říkám.
2: Anebo takhle, anebo takhle.
1: Ano.
2: Dobrý, tak jo.
1: Měj se, Radku, ahoj, ahoj, hezký den.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, tady Olda z Islandu. Máme tady mimořádný vedro, asi 18 stupňů. To tady dlouho nebylo. A tak bych ti poprosil, že jsem z toho zmatený, od Gamma Ray o Master of Confusion, kdyby to bylo možný. Děkuji moc. Ahoj a měj se krásně.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, tady táta Olda od Emy z Vrbna.
3: Ale dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já chtěl bych jí zahrát Nirvánu.
3: To víš, že jí to zahraju.
2: Nechám to na tobě, něco jí tam vyber.
3: Jasně, tak jo. Tak.
2: Jo, díky moc a měj se hezky.
3: Určitě, pozdravuji a měj se taky fajn. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, daj František z Marengotky, ahoj.
2: Ale, nazdar Františku, ahoj.
1: Já jsem byl na té pumpě, viď, a potřeboval jsem odjet dřív, takže mi tam kusy ani nezahráli. A chtěl jsem Peťu Nováka, viď, klavnou zpověď.
2: No, tak já ti zahraju, to víš,
1: jo. Jinak jsem u Maríny, kotlík, vařím uzlený a paráda, dělám tady. Jsem jasný. Tady sám teda tam teďko, no. Ale dělám si papu uzlený žebírka, viď.
2: Dobrý, tak, dobrý. Pošlem klaunovu zpověď, jo, teda.
1: Jasný, díky moc a ahoj.
2: Měj se, Františku, ahoj.
1: Jste dobrý, jste super, čau.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, čau, ahoj Radku, tady zase Robert, vole, z Podkovy. A co kdyby jsme tam dal Paranoid?
2: No, hele, a víš, že jo. A my jsme dneska měli teda ten speciální víkend těch cover verzí. Co kdyby jsme to nedali od Sabatu, ale já bych našel nějakou jinou verzi třeba.
1: To je úplně jedno, prostě Paranoid je Paranoid.
2: Jako jenom takový zpestření, ne. Protože ten Paranoid hrajeme pořád a to je taková věc, kterou lidi už znají naspaměť. Co to třeba trošku změnit a pustit to jinak?
1: Ale jasně, ale tím se zapsali, že jo.
2: Ano, a inspirovali spoustu dalších.
1: Dobře, já to nechám, prosím tě, na tebe. A jestli teda můžu popřát všem krásný víkend, všechno hezký, grilovačky ze vším všude a je to pro všechny, pro tebe samozřejmě taky a hezký teda zbytek víkendu.
2: Děkuju za všechny teda, kterým si popřál, za sebe taky. No a já ti přeju to samé. Hezký zbytek víkendu a měj
1: moc
2: se fajn.
1: Moc krát děkuju. Tak jo. Hezký den. Tak jo. Večer. No.
2: A den taky, ten bude zítra. Zítra si ho uděláme hezký.
1: Zítra mě se čeká zítra.
2: No. No vidíš to, no. Tak si k tomu pust rádio Beat a budeš tam mít spoustu skvělý muziky.
1: Ale to poslouchám furt.
2: Furt to posloucháš, dobře, tak ano, jo, tak to máme radost.

0: jedna jediná prostě stanice, která tady hraje.
1: To rádi slyšíme. Dobrá, tak já tě zkusím tak najít ten Paranoid trochu jinak, jo?
0: Díky moc.
1: Měj se, ahoj.
0: Tak hezký večer, ahoj.
1: Ahoj.

0: ten výčepní. Roková pípa Rádia Beat.
1: Tak, milí býťáci, dnešní roková pípa je u konce a mně už tady zůstalo jenom to jedno poslední přání, které za chviličku splním a pošlu do éteru. Ale ještě předtím bych vám chtěl zase poděkovat za vaše tipy, zprávy, maily a telefonáty, za všechny ty zajímavé covery a hlavně za to, jak jste mi dělali chutě dobrotama na grilu. Zkrátka za všechno, čím jste přispěli do playlistu dnešního večera. Něco se bohužel, jak už to bývá, nevešlo, protože za ty 4 hodiny opravdu nejdou splnit úplně všechna vaše přání, ale u další rokové pípy se sejdeme zase za týden, v sobotu v 19 hodin, no a třeba to vyjde příště. Přeju vám krásný zbytek sobotní noci a parádní neděli plnou sluníčka a samozřejmě taky Big Beatu, a to třeba u víkendového speciálu na Rádiu Beat. Mějte se fajn, pro dnešek se s vámi loučí Radek Lajtl a tady plním poslední dnešní přání. Pro všechny býťačky a býťáky, kteří si dneska napsali o tu nejoblíbenější a za mě taky nejpovedenější cover verzi. Píseň Sound of Silence, tak jak ji živě nahrála kapela Disturb se svým hvězdným hostem Milesem Kennedym.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.